0: energii. Energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.
1: Yeah. Nah.

v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?

0: Majdíka.
1: A v pátrání opět začalo.
0: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
1: Je tvoje?
0: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
0: Pátráme od rána do večera na 107 FM. Nastraž uši. Tahle novinka

Nejvíce kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107.

0: Bună Rock, Party Rock Anthem. Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo.

0: Žíré Expo
1: MSV 2026
0: od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
2: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
3: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
4: Když jde o zdraví.
2: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
5: Free Radio 107 FM.

0: se další prachy. Hledá se majitel.
1: A pátrání opět začalo.
2: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000 bankovky.
1: Je tvoje?
2: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
2: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
3: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
3: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
4: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
6: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
7: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
6: Vážně?
7: Já mám Lelosy na sobě celý den.
8: Lelosy. Too comfortable to take off.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Přijde sympatický mladík do lékárny a povídá: prosím vás, dva těhotenské testy. Ne, no, tutut, tomu pípne SMSka. Mladík sáhne do kapsy a říká: prčic, to je den, dejte mi tři.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
2: Free Radio. Free Radio. Free Radio.

0: Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo.
1: Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
2: Free Radio. Kam vyrazit?
3: Pěkné úterý, zveme vás dnes do divadla. Inscenaci Mimín divadlo Lesní fantazie. Nabízí divadlo Radost 16.30.
2: Free Radio 107.

ale byli My Candies. Dobré ráno, 6.52. A Roman s vámi. Opět až do pravého poledne. Úterý 29.9. 29. září. Tak si to užijte, přátelé. Zítra je tady co? Musíme pořádně kouknout do kalendáře. Zítra ještě poslední zářijový den. No a pak už to tady nastane. Ve čtvrtek 1. října. Ale důležité je pogratulovat dneska. Kdo pak má dneska svátek? Michal. Těch určitě bude. Tak mrkneme na to, jestli popřemýšlejte, kolik Michalů máte ve vašem okolí. Minimálně jako kamarády určitě 2-3 budete mít, tak popřejte. A my budeme gratulovat za chvilku všem a koukneme taky na kalendárko, co zajímavého se událo. Pojďme mrknout na muziku. Kaskáda, Utopia. Za chvíle taky Sony Fodera. Co třeba DJ Boban. Hity připravený a dobrou náladu posílám. Ať to dneska utíká v hokně. Free Radio.

0: Jak tohle byl Justin? Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. 15:30 po 7 jdeme gratulovat. Sliboval jsem, že pozdravíme Michaly. Michal dneska slaví svátek, tak všechno nejlepší. 123 324. Všechno nej. Pokud máte ve vašem okolí nějakýho Michala, tak rozhodně popřejte. My jich tady máme. Tak, Michalové, všechno nejlepší a pojďme mrknout na kalendárko.
1: Pohled do minulosti. Kalendárium Freeradia.
0: Jde mrknout, co zajímavého přináší dnešní den, a to 29. září. Koukneme například do roku 1939. Ve Francii byla otevřena první československá pěší divize. Stala se základem nové zahraniční armády na západě, která bojovala za svobodu vlasti. Roku 1951 Emil Zátopek překonal na stadionu Houštka ve Staré Boleslavi dva světové rekordy na 20 kilometrů a v hodinovce. Roku 1966 proběhla premiéra recitálu Jiřího Šlitra Ďábel z Vinohrad v divadle Semafor, kterou režíroval Jirka Menzel. A roku 1968 v Československu byl zaveden pětidenní pracovní týden. A ještě roku 2005 televizní vysílač a hotel na Ještědu byl prohlášen národní kulturní památkou. Narozeniny slaví dabér a herec Michal Dlouhý, režisér a herec Jirka Strach, anebo americká zpěvačka a skladatelka Halsey. Gratulujeme. Před námi kaskáda, za chvilku Snoop Dogg, Aaron Chupa, DJ Bobo a čerstvé zprávy s Katkou.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Somebody Dance With Me a tohle DJ Bobo. 7 hodin 29 minut a 45 vteřin. Aktuální čas. Čas taky pustit ke slovu Katku, která nám prozradí aktuální zprávy a za chvilku mrkneme společně taky na dopravu. Máme tu komplikace na jihu Brna, vidím u Rajhradu docela dlouhé kolony, tak se na to koukneme za chviličku. Buďte s námi.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
2: Vítám vás u zpráv. Hra z brněnské přehrady, která spojuje Bystrec a Kněničky, se ode dneška kvůli rozsáhlé rekonstrukci zcela uzavře. Lidé se tak musí připravit na výrazně delší objížďky pěší trasy. Jde o první velkou rekonstrukci v historii hráze. Práce za zhruba 46 milionů korun potrvají až do prosince 2027. České korunovační klenoty vidělo ve Vladislavském sále Pražského hradu za 14 dní zhruba 36 600 lidí. Z toho asi 9 000 bylo žáků škol, pro které byly určené první 4 dny výstavy. Návštěvnost je nižší než loni. V mnoha knihovnách po celé České republice dnes začíná jubilejní 30. roční kampaně Týden knihoven. Do akce se zapojí přes 400 knihoven. Letos se kampaň, kterou koordinuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky, představuje v nové vizuální identitě a nese motto 1000 podob čtení, nekonečno radosti. Pořadatelé chystají besedy, čtenářské výstavy, autorská čtení nebo představení nových služeb. Novinkou je i spojení s výzvou Čti za národák. Čeští fotbaloví reprezentanti dnes o 20 hodin

0: říci od Marofary Hradice. A ještě k tomu tady máme nahlášenou na D2 na 7,5 kilometru nehodu. Jedná se o dvě osobní vozidla. Mezi Sokolnicemi a Tuřany, nebo Dvorskou a Tuřany, tady máme taky nahlášenou velkou kolonu. Kolona je taky velmi dlouhá už od Komořan. Koukám se, jedná se o kilometr 220 až 218, tady vás to zdrží, pak to pokračuje dál. Mezi Rousínovem a Holubicemi taky kolona a Holubice Brno taky zaštosováno, a to docela hodně. Jak to vypadá teď aktuálně mezi Čebínem a Kuřimí? Tady vidím od Kruháče velkou kolonu až po Kuřim a mezi Lažany a Lipůvkou taky postojíte nějakou dobu. Koukneme ještě na komplikace, vidím na Brněnsku mezi Kuřimí a Moravskými Nic mi došlo k dopravní nehodě osobního vozidla. Provoz je tady řízen kyvadlově na místě policie. No a kdo jede do Blanska směrem od Jedovnic, tady jsou záchranáři a policie u zraněného motorkáře. Tady doporučuji taky dbát zvýšené opatrnosti. Máme toho opravdu hodně po ránu, tak hlavně opatrně, šťastnou cestu, ať v pořádku dojedete, a kdyby cokoliv, tak použijte naši aplikaci anebo zavolejte.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Teplota aktuálně v centru ukazuje nějakých 10,5, 11 stupňů. Odpolední maxima dnes podle meteorologů 23 až 25 a mělo by být slunečno. Stejně by to mělo vypadat i zítra v noci, teploty kolem desítky.

0: Make them out, baby. Jedna velká rekonstrukce, která startuje dnešním dnem, přátelé, a měli byste o tom vědět. Zejména ti, co tuto trasu jezdili. O kterou se jedná? To vám právě teď prozradím. Hra z brněnské přehrady. Ano, která spojuje Bystrec a Kníničky, se dneska kvůli rozsáhlé rekonstrukci úplně uzavírá. Lidé se tak musí připravit na výrazně delší objížďky i pěší trasy. Jde o první velkou rekonstrukci v historii hráze. Práce za zhruba 46 milionů. Potrvají, pozor, až do prosince roku 2027. Že to tam bude dlouho, dlouho uzavřené. A už určitě kolem vás šla taková ta mapka, jak se dostat třeba na hotel a tak dále. No, musí se to složitě obět. A ta objízdná trasa není zrovna krátká. Tak dneska už přes hráz neprojedete. Myslete na to. Pitbull, John Ryan, Elevator Boy, za chvilku i Blondies.
1: Free Radio. Free brněnský rádio.

0: domácí zápas Komety Brno. Free Radio. Vyplatí se poslouchat.
1: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
2: No jasně, z MND to jde.
1: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
3: Kometa! Kometa!
0: V pátek se jde na hokej. Kometa Brno vyzve na domácím ledě Mladou Boleslav. Přijďte podpořit svůj klub v třaskavém souboji s dávným rivalem. Kdy? V pátek 2. října od 18 hodin ve Winning Group Areně. Vstupenky jsou v prodeji na webu a v mobilní aplikaci Komety.
4: Beatu Cannes. Filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Cannes je zpět. 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zvjagenčeva, hypnotickou noir Odysseu, její soukromé peklo od Nikolase Windinga Refna nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Šabanu Sadát. Filmová přehlídka Beatu Cannes od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b2can.cz.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
6: Free Radio 107

0: Dva stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.

0: Volare cantare, 7.50 čest, přesný čas.
1: Akce týdne Komošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Jdeme mrknout na další hity, bude Scooter. Zále taky Salvator Mancuso. A nebo Groove Styler. Za chvíli opět koukneme do Brna, co nového, omrkneme dopravní servis, který mimochodem i děláte vy. Na telefonu 608 37 27 07 nebo přes naši aplikaci Free Radio, kterou si můžete stáhnout do vašich mobilních telefonů. A na pár kliků nám tam můžete poslat hlasovku, a nejenom hlasovku, co se dopravy týče, ale taky jakýkoliv vaše přání. Třeba i hudební. Tak buďte s námi, na Free Radio pokračujeme, za chvilku i čerstvé kinonovinky s Jančou.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudby.

0: Damien Trumpet, Justin Case. 5 minut po 8, pojďme omrknout, jak to vypadá s dopravou.
1: Víme, kde to housne. Doprava Free Rádia.
0: Dávat pozor, doporučím ulice Kněnická ve směru na Bystrec. Došlo tady křižovatka s brankou, došlo ke střetu dvou motorkářů. Počítejte minimálně s 15-20 minutovým zdržením od Žabin. Dále pak na dálnici D1 191,5 km směrem na Prahu. Tady se srazilo osobní auto a dodávka, blokován je tu jeden jízdní pruh. Další komplikace vidím ve Slařská Kněnická. Na této křižovatce došlo ke střetu osobáku a dodávky, tady na místě policie. A na D2 kilometr 7,5 ve směru na Brno bourala tady dvě osobní vozidla. Ještě kouknem mezi Kuřimí a Moravskými Kněnicemi, došlo k dopravní nehodě osobního vozidla. Provoz je tady řízen Kivadlově a kdo jede z Jedovnic směrem na Blansko, tak tady jsou záchranáři a policie u zraněného motorkáře. Opatrně, přátelé, kdyby něco, ozvěte se buď přes naši apku, nebo po telefonu.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Venku aktuálně 12 stupňů, odpoledne bude velmi hezky a příjemně. Teploty 23 až 25 a k tomu sluníčko.
1: Free Radio. Hudební

0: Další song, který jste mohli slyšet na Eurovizi, Felicia My System. 12 minut po 8, pojďme mrknout, co nového.
1: Free Radio, co nového v Brně?
0: Přátelé, odklon, ne odklon, ale změna termínu. Stavba nového sjezdu z dálnice D1 na Černovickou terasu. Začne později, až na jaře příštího roku. Nový sjezd má ulevit přetížené Řipské ulici. No a ředitelství silnic a dálnic posunulo zahájení kvůli dotazům účastníků výběrového řízení na firmu, která stavbu provede. Předpokládaná cena stavby je těch 1,8 miliardy korun a stavba by měla být hotová v roce 2029. Tak o nějakou dobu se nám to posune. Uleví se Řipské, doufejme. Scooter, No Rewind, Robbie Williams a za chviličku taky Ava Max nebo Groove Styler.
1: Free Radio, tvý brněnský rádio. Free Radio, Free Radio, Free Radio, 107 FM.

0: Ryan Family, Groove Styler. A máme 8.29. Dobré ránko, čas na zprávy. Katka připravená. Vyrazíme taky na silnice a omrkneme počasí. To jediné tak vypadá, že nám bude dneska přát. Počasí podle meteorologů, teploty dnes až 25 a sluníčko. Na to se moc těším. A my jdeme na proud čerstvých informací.
1: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
2: Míchejte s námi beton pro Brno. Cemex hledá parťáka pro provoz betonárny. Čeká vás skvělý tým, jistota a zázemí mezinárodní společnosti. Máte vztah k technice? Přidejte se k Cemex. Volejte i hned. 800 11 12 12.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
4: Přeji hezké ráno. Dnes ve 14 hodin bude otevřena kavárna Náplavka Café, která vznikla v budově původně zkolaudované jako provozní objekt, který nechala městská část Brno-střed následně upravit. Ekonom Jan Švejnár, hokejisté David Pastrňák a Jakub Voráček, záchranářka zakladatelka projektu Sanitka splněných snů Petra Homolová nebo obhajkyně lidských práv Elena Gorolová patří mezi osobnosti, které včera dostali stříbrné pamětní medaile od předsedy Senátu Miloše Vystrčela. Udělovány jsou o svatováclavském svátku těm, kteří vynikli ve svém oboru nebo přispěli k dobré pověsti Česka v zahraničí. Kosmická loď Starship se poprvé dostala na oběžnou dráhu, uvedla to na síti X firma SpaceX. Loď měla problém s jedním motorem, kvůli čemuž nebylo jisté, zda se jí to povede. Napsala to agentura Reuters s odkazem na mluvčího společnosti. Loď vypustila na oběžnou dráhu satelity služby Starlink. Útočník Martin Nečas z Coloreda bude v nadcházející sezóně se 14 miliony dolarů 12. nejlépe placeným hráčem NHL. Půjde však o nejvyšší příjem českého hokejisty v historii. Dosud byl maximem 13 milionů dolarů Davida Pastrňáka z Bostonu z ročníku 2023-24 a 2024-25. V žebříčku kraluje nově švédský útočník Leo Carlson z Anaheimu s částkou 20,8 milionů dolarů.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Tak, jdeme taky mrknout, jak to vypadá aktuálně na silnicích. Měli jsme kolonu nahlášenou na D52. Koukneme, jestli je to ještě stále aktuální, protože zrovna tudy projíždí teďka někde můj kamarád. Tak D52 se rozjela, Rajhrad se taky rozjel, už ta kolona nesáhá k Holasicím, už je to od Kruháče od Rajhradu, tak na to dávejte pozor. Drobné zdržení. Větší zdržení na D2 teď aktuálně, koukám na úrovni Otmarova, vás zastaví kolona, jedná se přesně o 7. kilometr. Byla tam bouračka, kvůli tomu se nám to tady štosovalo, velká, opravdu velká kolona, sahá k Rousínovu, kdo jede od Rousínova na Brno, tak tady si obrňte trpělivostí, tady je to velmi nadlouho. Koukneme, jak vypadá aktuálně provoz v Brně, ještě mrkneme na D1 191. a půltý směrem na Prahu, tady se srazilo osobní auto a dodávka, blokován je tady jeden jízdní pruh. Kolona se tvoří od

0: bude. Počasí Free Radio.
1: 13 stupňů ukazuje teploměr právě teď v centru. Odpoledne 23-25. Má být hezky a slunečno. To stejné platí i pro zítřek.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Mami, pamatuješ, jak jsi mi říkala, Pán Bůh ti to oplatí na dětech?
2: No jasně.
1: A nemohla bys tu kletbu už zrušit?
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Za námi Blaster Jack, který bíjí 8 hodin 39 minut, čas na čerstvé kinonovinky, Janča Houbová nachystaná.
1: Free Radio, novinky v kinech.
2: V kinonovinkách tento týden je i americký animák Zapomenutý ostrov, který vypráví podmanivý příběh dvou nejlepších kamarádek Joe a Risey, které na prahu dospělosti projdou tajemným portálem a ocitnou se ve fantastickém světě plném kouzelných stvoření. Radost z objevování magického ráje však rychle vystřídá kruté poznání, že cenou za návrat do lidského světa je ztráta veškerých společných vzpomínek. V napínavém závodě s časem musí dívky najít způsob, jak uniknout z neznámého ostrova dříve, než jedna na druhou navždy zapomenou a jejich celoživotní přátelství zmizí v nenávratnu. To je ve zkratce fantasy animák Zapomenutý ostrov.
3: Baví tě auta, hudba a komunikace s lidmi? V AHIFI hledáme zkušeného prodejce do našeho showroomu v Brně. AHIFI, specialisté na autohyfy, odhlučnění vozů a prémiovou autokosmetiku. Přidej se k nám www.ahifi.cz.
4: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
5: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
6: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
5: Vážně?
6: Já mám Lelosy na sobě celý den.
5: Lelosy. Too comfortable to take off.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: Technologie naživo, biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna, robotická expozice, to nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026. Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
1: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: Vyhněte se těmto situacím.
1: Nadešel čas na pravidelnou kontrolu vašich vozů před zimní sezónou.
0: Nezapomeňte zkontrolovat kvalitu autobaterie, funkčnost brzd a stav provozních kapalin.
1: Šťastnou cestu vám přeje Free Radio.
2: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
3: Autonova Brno. Na ulici Masná. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.autonova.cz
4: Free Radio. Free Radio. To

0: Ekvador a DJ Lasa, 8.55.
1: Akce týdne Komošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A za chvilku Jane, Kill It With The Beat. Hrát bude taky novinka od Natashy Bedingfield, Dat, Dat, Dat. Nebo DJ MNS a Imex, Sempre, Sempre. Teď pár tipů, kam vyrazit a za chviličku krimi zprávy.
2: Free Radio, kam vyrazit?
3: Pěkné úterý, zveme vás dnes do divadla. Inscenaci Mimín divadlo Lesní fantazie. A nabízí divadlo Radost v 16.30.
2: Free Radio, 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Summer is not ready. Florida i na Timmy Trumpet. 4 minutky po 9. Pojďme omrknout, jak to vypadá s dopravou.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Kde pak jsou problémy? Pisárecký tunel směrem na Žabovřesky. Tady je havárka, osobáka, motorka blokovány. Tady jeden jízdní pruh zdržení. Dávejte na to pozor, Pisárecký tunel, čerstvá dopravní nehoda. Ještě koukneme Kněnická, je to ve směru na Bystrec u křižovatky s Brankou. Tady havarovali dva motorkáři. Počítejte se zdržením, na místě taky záchranáři. Ještě mrkneme do Veslařské ulice, došlo tady ke střetu osobního auta a dodávky. Stále na D2 na kilometr 7,5 směrem na Brno bourala tady dvě osobní vozidla a kolona. Má asi od toho 7. kilometru je tady drobné zdržení. A vidím ještě v Brně úvoz křižovatky Tvrdého, tady bourala dvě osobní vozidla. Buďte velmi opatrní, dneska toho máme fakt hodně. Provoz hustý, velmi hustý, i od Vyškova na Brno, kdo jede, tak mezi Rousínovem a Hlubicemi vás zastaví kolona. Už to není od Rousínova, ale už je to tak na půli cesty směrem na Brno. Tak šťastnou cestu a kdyby cokoliv, ozvěte se nám, my to pošleme ostatním, díky.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: 14 stupňů aktuálně v centru, odpoledne 23 až 25 a sluníčko k tomu.
1: Free Radio. Hudební novinky.

0: z megahitů současnosti Hugel, Alternate, I'm an Angel, Move into the Sun. 12 minut po deváté, pojďme mrknout za strážníky městské policie Brno. Na telefonu připravená paní Markéta Skřivánková.
1: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka. Horká
2: linka. Krásný den posluchačům Free Radio. Na linku 156 se v sobotu o 1:30 ráno obrátila svědkyně, která viděla v protějším domě stát malé dítě na parapetě v otevřeném okně. Do centra města se proto okamžitě vydali strážníci společně s hasiči. Jakmile se hlídka dostala do bytu, našla v něm pouze malou dívku, která byla navíc zamčená v pokoji. Strážníkům se ale brzy podařilo dveře otevřít. Dívenka neměla žádná viditelná zranění a s hlídkou si i v tuto noční dobu poměrně čele povídala. Vysvětlila jí, že v bytě je sama a strážníkům pověděla, že rodiče jsou v obchodě. Otec s matkou se mezi tím do bytu vrátili. Nejprve tvrdili, že byli pryč jen 5 minut. Po chvíli připustili, že to mohla být zhruba hodina. Byli prý v nedalekém baru. U 32leté ženy potvrdila dechová zkouška přítomnost alkoholu v dechu. 40letý muž byl pod vlivem drog. Strážníci proto okamžitě předali případ republikovým policistům a kontaktovali také sociální pracovníky. Děkuji za pozornost a za všechny strážníky vám přeji pěkný den.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.
3: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: Sempre, sempre. DJ MS Evox. Millennium pecka z roku 2007, úžasný remix. Máme 9 hodin, 29 minut a 40 vteřin. K tomu čas na zprávy. Pojďme mrknout, co je nového.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
3: Vítám vás u zpráv. Hra z brněnské přehrady, která spojuje Bystrec a Kněničky, se ode dneška kvůli rozsáhlé rekonstrukci zcela uzavře. Lidé se tak musí připravit na výrazně delší objížďky pěší trasy. Jde o první velkou rekonstrukci v historii hráze. Práce za zhruba 46 milionů korun potrvají až do prosince 2027. České korunovační klenoty vidělo ve Vladislavském sále Pražského hradu za 14 dní zhruba 36 600 lidí. Z toho asi 9 000 bylo žáků škol, pro které byly určené první 4 dny výstavy. Návštěvnost je nižší než loni. V mnoha knihovnách po celé České republice dnes začíná jubilejní 30. roční kampaně Týden knihoven. Do akce se zapojí přes 400 knihoven. Letos se kampaň, kterou koordinuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky, představuje v nové vizuální identitě a nese motto 1000 podob čtení, nekonečno radosti. Pořadatelé chystají besedy, čtenářské výstavy, autorská čtení nebo představení nových služeb. Novinkou je i spojení s výzvou Čti za národák. Čeští fotbaloví reprezentanti dnes o 20 hodin 45 minut odehrají doma proti Anglii druhý zápas nového ročníku Ligy národů. Národní tým v sobotu v premiéře pod španělským trenérem Santim Deniou podlehl v Praze Chorvatsku 1-2.
2: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Jak to vypadá s dopravou? Omrknem, pojďme se na to kouknout. Vidím úvoz a křižovatka Tvrdého. Tady je stále v řešení bouračka dvou osobáků na místě policie. Černovická ulice, tady havarovala taky dvě osobní vozidla na místě policisté. Pisárecký tunel směrem na Žabovřesky, tady se srazilo osobní auto a motorkář. Blokován je tu i levý jízdní pruh. Očekávejte zdržení a ještě koukneme Kněnická ve směru na Bystrec u křižovatky s Brankou. Došlo ke střetu dvou motorkářů. Buďte opatrní při této cestě. Jinak koukám se na ten Pisárecký tunel, tady už, jo, kolona tady ještě drobná je, ale nevypadá to, že by to mělo být nějak hrozný. Vidím v Žabovřeské ulici Bítežská, tady máme drobné zdržení. Jinak D2 aktuálně už má hlásí kolonou od exitu 3 Chrlice, klasika před napojením na D1 pravý pruh, tak pozor, šťastnou cestu, kde by něco

0: Benassi Oaks, novinka Never Been Yours, tady u nás na Free Radio, 9 hodin, 39 a půl minutky. Pojďme dál, Major Lazer, za chvilku Klas, mrkneme i na aktuální, ty nejčerstvější novinky z hit parády. Dorazí Lukáš Bartl, který nám představí žhavý nováčky pro vaše hlasy, který můžete nadělovat, a jejich celkem 10 každý den na webu Free Radio. Tam se koukněte, najděte si hitparádu a můžete ovlivnit a pěkně promíchat hlasováním, ano. A právě dole najdete i ty nováčky, můžete si pustit ukázku, máme to tam vyladěný. Tak se koukněte na naše stránky freeradio.cz. A za chvilku i tajemný film.
1: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
4: Free Radio 107 FM. 107 FM. FM.

0: Tři rádio. Novinky. Hit parády.
1: Krásný den a příjemný poslech přeje Free Radio 107 FM. Já jsem Lukin a přináším novinky 1022. kola hitparády 107. Frička. Novinka s číslem 1. Lisa Sawadika.

Don't Stress Your Mind, Boris Brejcha a Čemutaj Sage. Tohle byly aktuální novinky hitparády 107 Fríčka. Hlasovat pro ně můžete nonstop na známé adrese freeradio.cz/top107.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Tajemný film. Už za chvíli.

0: Kyle, DJ Visage, tohle je zpátečko do roku 1998, 9.55, přesný čas.
1: Akce týdne Komošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Já nádherně nám to uteklo, blíží se desátá a mezi desátou a jedenáctou tajemný film. Opět tady mám pro vás výhru připravenou. Budeme nadělovat 2 vstupenky na Hvězdárnu Brno gratis. Stačí jenom uhodnout, tak za chvilku poslouchejte velmi dobře, protože budu prozrazovat první nápovědu. K tomu taky Anima Atoma, dáme zpátečku. Dominika, I got to let you go. Je ty nachystaný? Roman Koloděj s vámi až do pravého poledne a veliká gratulace. Michal dneska slaví. Tak všem Michalům posíláme velký pozdrav.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Tajemný film. Tajemný film.
1: Jdeme na to dneska trošku později, o 3 minutky, máme 8:10 dopolední. Pojďme na první nápovědu. Přátelé, dneska tady mám pro vás české kriminální drama, které bylo natočené v roce 2005. Takhle zní první nápověda. Za chvilku dáme další.
0: Tvý rádio, tvý rádio.

Ken Sugar a Vaya con Dios na Free Radio za námi. Máme 12,5 minuty po desáté. Tajemný film. Tajemný film. Na Free Radio. A na řadě je nápověda číslo 2. Přátelé, tenhle ten film jsme mohli poprvé v kinech českých vidět 27. ledna roku 2005. Na tu dobu to byl velmi úspěšný snímek. Rozpočet filmu se totiž vrátil už po 39 dnech promítání. Za tu dobu snímek vydělal celkem 12 134 343 korun. A po prvním týdnu promítání v českých kinech vidělo film celkem 31 498 diváků. Pět týdnů po premiéře se mohl snímek pyšnit 100 tisícovou návštěvností. Tohle je nápověda druhá. Třetí za chvilku dáme Faruka a bude tu taky Aaron Čupa. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM. Nastraš uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: film. Tajemný film. Na Fírádiu.
1: Jdeme na třetí nápovědu pěkně jednu po druhé. Přátelé, údajně tenhle film byl připravený už na konci 90. let. Film ale zamítl tehdy Vladimír Železný, že se mu nelíbil scénář. Scénář obsahoval více jak 300 stránek a vzhledem k tomu, že hledáme krimi drama, tak je tady i role vraha. Tu stvárnil herec Jan Dolanský. Vraha si zahrál i v televizním snímku Pátek 14. z roku 2003. Proto se režisér rozhodl oslovit právě Honzu Dolanského, aby i v tomto snímku zahrál vraha. Tohle by mohlo stačit. Za chvilku dáme nápovědu poslední, tam vám prozradím, proč jsem vybral dnes film, který hledáme jako tajemný. Aaron Čupa, Purple Disco Machine, Becky Hill, Dominika. To je další muzika na Free Radio.

0: To Let You Go, Dominika, rok 1995 za námi, 10.30, pojďme na čerstvé zprávy.
1: Baví tě auta, hudba a komunikace s lidmi? V AHIFI hledáme zkušeného prodejce do našeho showroomu v Brně. AHIFI, specialisté na autohyfy, odhlučnění vozů a prémiovou autokosmetiku. Přidej se k nám www.ahifi.cz.
2: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
3: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
4: Když jde o zdraví.
2: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
5: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
6: Pěkné dopoledne. V mnoha knihovnách po celé České republice, včetně Mahenovy v Brně, dnes začíná jubilejní 30. ročník kampaně Týden knihoven. Letos se kampaň, kterou koordinuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků, představuje v nové vizuální identitě a nese motto 1000 podob čtení nekonečno radosti. 7 zástupců státu, katolické církve a města Prahy uložilo korunovační klenoty zpět do korunní komory v katedrále svatého Víta. Lidé si klenoty mohli prohlédnout od 15. do 28. září. První 4 dny byly vyhrazeny školákům. Prezident Petr Pavel předloni rozhodl o tom, že budou klenoty na hradě vystavovány každoročně. Tajsko sužují záplavy, v Bangkoku zasáhly zhruba 700 tisíc lidí a část metropole zůstává 3 dny po vyhlášení stavu ohrožení stále pod vodou. Školy jsou už druhý den zavřené a téměř 7 tisíc lidí se uchýlilo do více než 230 evakuačních center. V celém Tajsku od poloviny září zemřelo v souvislosti se záplavami 23 lidí. Měsíc po překvapivé porážce v prvním kole US Open se srbský tenista Novak Djokovic vrátí na okruh ATP na svém oblíbeném turnaji v Pekingu. Vítěz rekordních 24 Grand Slamů během pětisetové prohrané bitvy s Marianem Navonem z Argentiny v New Yorku bojoval s křečemi, bolestmi zad a několikrát vracel.
5: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Dopravní servis máme zmáknutý a jdeme se podívat, kde pak máme problémy. Pozor si dávejte na D2 na 10. kilometru směrem na Brno, stojí na hranici porouchaný nákladák. Na D1 je to u sjezdu na Vyškov na 226. směrem na Brno, varvala 2 osobní auta, blokován je tu jeden jízdní pruh. Mezi Svitavami a Brnem na úrovni Bořitova došlo k dopravní nehodě osobního vozidla, které skončilo v příkopě. Pozor na to, na místě probíhá vyšetřování a bude se vytahovat to vozidlo. Ještě koukneme na ten Pisárecký tunel, tady už je to vyřešený, zdržení už na místě není.

stupňů a zítra by mělo být úplně stejně jako dneska. I know we've been close since we were kids.

0: jedeme na poslední nápovědu z tajemného filmu. Tajemný film. Tajemný film. Na Fri Rádiu. Tak, přátelé, kromě Simony Verbické, Jirky Hány, Jirky Stracha, taky Petry Martincové, nebo známé herečky Eriky Eleniak, slaví dnes narozeniny i Michal Dlouhý. Já jsem se včera s manželkou a se synem díval na Sedmero krkavců. Tam hrál Michal Dlouhý hlavní roli. Tak jsem si řekl, že si dáme nějaký jiný film, kde právě v hlavní roli můžeme vidět i Michala Dlouhého. A docela mě zaujalo u tohoto snímku hlavní herecké obsazení. Právě Michal Dlouhý, dneska oslavenec, tady hraje hlavní roli. Vedle něj Jan Dulanský, Richard Krajčo, Alice Bendová, Lucka Benešová. To je zajímavý herecký obsazení. Tak co? Už víte? Tajemný film. Můžete si zavolat, kdo zná správný název dnešního tajemného filmu a prozradí ho, tak má u nás dva lupeny na Hvězdárnu Brno. Zadarmiko. Kdo pak se dovolal? Dobrý den.
1: Pavlína, dobrý den, volám skrz tajemný film.
0: Pavlínko, já vás zdravím, dobrý den. Pojďte nám prozradit, co jsme to dneska hledali.
1: Sametový vrazy.
0: Sametový vrazy. A máte pravdu.
1: Super.
0: Tak moc gratuluju, s kým vyrazíte na Hvězdárnu.
1: Přítelem.
0: S přítelem. Tak si to užijte. Dva lupeny jsou vaše a vydržte na telefonu, nepokládejte, prosím.
1: Díky.
0: Přátelé, sametový vrazy. V hlavní roli Michal Dlouhý. Zajímavý příběh.
2: Našli se další prachy. Hledá se majitel.
3: A pátrání opět začalo.
4: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
3: Je tvoje?
4: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
3: Ztracená bankovka Free Radio.
4: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Kometa! Kometa!
7: Pátek se jde na hokej. Kometa Brno vyzve na domácím ledě Mladou Boleslav. Přijďte podpořit svůj klub v třaskavém souboji s dávným rivalem. Kdy? V pátek 2. října od 18 hodin ve Winning Group Areně. Vstupenky jsou v prodeji na webu a v mobilní aplikaci Komety.
8: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: Technologie naživo, biznis osobně.

0: 26 od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
1: Míchejte s námi beton pro Brno. Cemex hledá parťáka pro provoz betonárny. Čeká vás skvělý tým, jistota a zázemí mezinárodní společnosti. Máte vztah k technice? Přidejte se k Cemex. Volejte i hned. 800 11 12 12.
2: Free Radio 107 FM. 107 FM. FM.

0: Music at All, Snoop Dogg Buttons, tady u nás na Free Radio v 10 hodin a 55 minut.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Co je před námi, mrkneme na celebritky. Když jsme byli u Pussycat Dolls, nebo respektive nám dohrála teď Pussycat Dolls, tak se koukneme i za hvězdou Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger. Utrpěla vážné zranění, ale za mě velká frajerka. Koukneme na to za chviličku a koukneme se i na nějakou českou hvězdu. Tak buďte s námi a mrkneme i na muziku. Tohle je Cat's Eye Animals. Tahle je taky Rehab Mufasa. A nebo Dr. Alban Singh, Hallelujah, z roku 1992. S vámi je Roman až do pravého poledne.
2: Free Radio 107 FM.

David Guetta, Usher, Without You, legenda, 4 minutky po 11, přesně za kým půjdeme, to vám prozradím, přátelé, mrkneme za hvězdou Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger utrpěla vážná zranění, ale jak jsem zmiňoval, za mě frajerka, protože se jí to stalo asi hodinu před koncertem, a jak to dopadlo, to se rozvíte, mrkneme i za Andreou Kalousovou, má nového chlapa, po Kazmovi ulovila fešáka. Držte vlnu. Free Radio. Hudební novinky. To, co

Celebritky, přátelé, modelka, influencerka, zpěvačka Andrea Kalousová je po dlouhé době opět zadaná. Ačkoliv si půvabná tmavovláska soukromí bedlivě střeží a potvrdila pouze vztah, tak redakce, tady jedna z nezmiňovaná, zjistila, kdo získal její srdce. Bývalá přítelkyně Kamila Bartošky alias Kazmy má randit s fešným podnikatelem. Jedná se o charismatického fišáka Víti Staňka, protože Andrea Kalousová byla o víkendu spatřena na utkání české fotbalové reprezentace proti Chorvatsku. A právě vedle ní stál tento fešák, Víťa Staněk, který se svým bratrem Václavem vede prestižní obuvnickou značku. Tak, držíme pěstí, ať to dobře dopadne. Ano, zamilovanost, to je krásný. Tak držíme samozřejmě palce. Ať to neskončí, jenom tak nějak rychle. Problémy Nicole Scherzinger. Co se stalo? No, budete koukat. Na druhou stranu musíme říct, jaká je Nicole frajerka. Stal se jí velmi nepříjemný úraz, ale i navzdory tomuto úrazu a bolesti odehrála koncert. Tak palec nahoru. Za chvilku se na to podíváme trošku podrobněji.

0: Doktor Albán, Sing Halleluja, rok 1992 v 11.30. Pojďme na zprávy. Petra nám opět prozradí čerstvé info, vyrazíme na silnice, omrkneme počasí. Zatím je tam tak jako lehce pod mráčkem a i když sluníčko je venku, tak sluneční den si trošku představuji jinak, ale odpoledne by se to mělo vyčasit. Každopádně teplota nám pomaličku stoupá, mrkneme na to za chvilku.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
2: Hezké dopoledne. Vernisáží fotek Jana Mikuláška s názvem V přítmí Leitnerky 2 začne ve čtvrtek čtyřdenní program, kterým brněnský klub Leitnerova oslaví 70 let své existence. Budovu klubu stavěli v 50. letech minulého století lidé z okolí z vlastní iniciativy a zpočátku fungovala jako místo, kde se mohli scházet. Letošní sucho by mohlo zdražit pitnou vodu. Mohou za to vysoké teploty i rekordně nízké průtoky řek, které vedly v létě ke koncentraci škodlivých látek. Náklady na úpravu vody tak rostou až o pětinu. Navíc přibývá obcí, které kvůli nedostatku tekutiny musí investovat do nových vodojemů a přípojek ke vzdáleným vodárenským řádům. Ve Spojených státech začal ode dneška platit zákaz dovozu některých mléčných výrobků, většiny alkoholických nápojů a motorek z Kanady. Opatření, které 8. září oznámila administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa, je součástí obchodní války mezi oběma zeměmi. Čeští fotbaloví reprezentanti dnes odehrají doma proti Anglii druhý zápas v Lize národů. Národní tým v sobotu v premiéře pod španělským trenérem Santim Deniou podlehl v Praze 1-2 Chorvatsku. Hrát se bude na stadionu Pražské Slávie od 20:45.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Vyrážíme na silnice omrknout, jak vypadá aktuálně doprava, kde máme ještě v řešení komplikace. Koukám, ten Pisárecký tunel, průjezdný bez komplikací, tady nemáme už žádné problémy. V centru města Brna vidím, že ty dopravní nehody, které jsme tu měli, tak už jsou taky vyřešené. Provoz je teď aktuálně plynulý. Nedá se to říct o D2. Tady máme tu kolonu docela dlouhou. Řekl bych, že to sahá na úroveň Rebešovic, tak na to dávejte pozor. Myslím, nějakých 7 kilometrů je to tady. Jinak v pohodě, kdyby cokoliv, ozvěte se.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Venku už teď 21 stupňů. Odpoledne 23 až 25 to jsou maxima. Zítra by mělo být stejně sluníčko k tomu a v noci teploty kolem desítky.

0: but I want another cocktail.
1: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
2: Pokud muž mlčí, no tak je to myslitel. Pokud mlčí žena, no tak má myslitel velké problémy.
1: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: za námi DJ Matrix, Karolina Marquez, rapper Katy Amo na Free Radio, jdeme na celebritky.
1: Celebrity show. Celebrity show na Free Radio.
0: Zpěvačka Nicole Scherzinger utrpěla vážnou nehodu před vystoupením v německém Düsseldorfu. Ošklivě si opařila nohu vroucí vodou, jak sdílela na svých sociálních sítích. Přitom

před pár dny ještě zpívala se svojí kapelou Pussycat Dolls v pražské O2 aréně, ale řeknu vám, přátelé, frajerka i přes ohromnou bolest se rozhodla koncert nezrušit a odhodlaně prohlásila, že show musí proběhnout bez ohledu na její zranění. Ty bláho, tak palec hore. To je baba aspoň. Blaster Jacks, Precioso, za chvíli Pitbull, Doja Cat a taky Florfila. Free Radio. Free Radio.

0: noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
1: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
2: No jasně, z MND to jde.
1: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: B2Kán. Filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Kán je zpět. 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zvjagenčeva, hypnotickou noir Odysseu, její soukromé peklo od Nikolase Windinga Refna nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Šabanu Sadát. Filmová přehlídka B2Kán od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b2can.cz.
5: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
4: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: Dále.
1: Vyhněte se těmto situacím. Nadešel čas na pravidelnou kontrolu vašich vozů před zimní sezónou. Nezapomeňte zkontrolovat kvalitu autobaterie, funkčnost brzd a stav provozních kapalin. Šťastnou cestu vám přeje Free Radio.
2: Hledáte nové auto, motorku nebo servis, na který se můžete spolehnout? Zastavte se v Autonově. Najdete u nás skladové modely Škoda a přes 200 prověřených ojetých vozů. Postaráme se o prodej i servis motorek KTM a GasGas. Samozřejmostí je autorizovaný i pozáruční servis vozů Škoda, Volkswagen i Volkswagen užitkové, včetně oprav po nehodě. Autonova. Už více než 50 let na Masné u Zvonařky. Více na autonova.cz.
3: Free Radio. Free Radio.

0: Stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Zpátečka Frýnádia. Zpátečka Frýčka. 2000.

0: Hymna číslo 2. 11 hodin 54 minut. Peťa je naproti, nachystaná. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Jdeme nadělit 5 000 korun.
2: Ztracená bankovka Free Radio.
0: Víme komu, Marek se ozval. Marku, čau, ahoj.
1: Čau.
3: Ahoj, ahoj.
0: Jak se máš při úterku, dobrý?
3: Jo, krásně se mám. To je hezký víkend, tak jsem připravený do týdne.
0: Měl jsi prodloužený víkend?
3: Jo, měl jsem.
0: A co jsi podnikal včera?
3: Hele, byli jsme u přítelkyně, no víceméně povalovali jsme se na zahradě ve Vířevce.
0: Jo, no tak.
1: To je hezký, že?
0: To je krásný. Tak tomu říkám, krásně strávený státní svátek. Tak ještě vyhrá těch 5 000 korun. Ty jako majitel toho 5 litru by si měl důkladně znát celé sériové číslo té bankovky. Je to 5 000 a hezky zleva doprava nám prozrať, prosím, to číslo. Jaký tam je? Tak pojďme na první. Které tam je?
3: To bude 0.
0: 0. 0 tam je. Druhé číslo je které, prosím?
3: Pamatuju 7.
0: 7. Ta je tam taky, máš pravdu. 2 čísla jsou venku, jaké je to třetí, prosím?
3: Bude 9.
0: 9. Tak 3 čísla už jsou venku, jsme hezky v polovině. Tak, 4. číslo známe taky.
3: Jo, to by měla být 0.
0: Tam by měla být 0. A já to potvrzuju. 0 tam skutečně je. Tak, 4 čísla známe, 5. známe taky.
3: No, to si dovolte pamatuju. Zkusím dva dvojku.
0: Zkusíme dvojku. Tak tam není. Ajajaj. Aj, aj. Marku, díky za tvůj tip, měj se krásně. Ahoj, čau, čau.
3: Tak si se mějte, ahoj.
0: Bankovka. Přátelé, je potřeba dobře, pečlivě, velmi pečlivě střežit ouško na Free Radio, protože pokud se nepletu...
1: My už 5. číslo venku máme.
0: My už 5. číslo máme a my už čekáme jenom na to bingo, no. Tak uvidíme, jestli dneska ještě budeme hledat. Možná ano. Každopádně, ale co nebylo, tak nebyl dublík. A dublík se dneska někde objeví, 2 hodiny kulečníko a k tomu pizza gratis, rozhodně si to nenechte ujít. Pojďme mrknout na hity, co nás čeká v nejbližších minutách. Bude tu Jack Stahl a Jon. Zde taky nová verze Watermana. A bude to taky skvělá zpátečka We Will Rock You. Dětském podání od Forever Young. Za 3 minutky pravé poledne, dobrou chuť, frýčkaři, já se těším zítra zase v 7 ráno.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

Clean Bandit, Jazz Glenn na Free Radio po 12. hodině. Nové komunitní centrum zeje už rok prázdnotou. Na vině je špatně opravená dlažba a více na to podíváme za chvíli. Free Radio.

Free Radio. Ty první u toho, co letí.

0: Žijeme Brnem.
1: Už měsíce mělo sloužit jako společenské centrum na otevření, ale zatím čeká. Zprovoznění staré hasičky v Komíně zdržuje nekvalitně provedená dlažba, kterou zástupci brněnských komunikací odmítli od zhotovitele převzít. Teď je pracovníci znovu opravují. Zástupci investora proto najali nového zhotovitele dlažby. V současné době jsou zpevněné plochy a komunikace ve fázi předlažďování, tak snad se to brzy podaří spravit a hasička bude sloužit veřejnosti. Teď už Jack Style na Free Radio.
0: Free Radio. Tvý brněnský rádio. Free Radio. Free Radio. Free Radio 107 FM.
2: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: Oliver Young na Free Radio, jdem na další muziku. Už za chvíli se na vás těší Swedish House Mafia s Johnem Martinem. Zazní Buddy Banger společně s Lizzo. Nebo Florida Sketch Show, za chvíli zprávy s Peťou.
1: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
1: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
2: VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Dozvíš se to jako první v Brně. Právě Free Radio.
6: Přeji hezké úterý. Železniční provoz na koridoru mezi Brnem a Modřicemi musel být dnes dopoledne zastaven kvůli střetu vlaku s člověkem. Srážku bohužel nepřežil. Okolnosti nehody policisté vyšetřují. V Brně a v Praze se má 2. a 3. října uskutečnit ilegální sjezd až 3 000 tuningových aut. Policisté to zjistili zejména na sociálních sítích. Kvůli srazu speciálně upravených vozů proto připravují rozsáhlé bezpečnostní opatření, které se dotkne téměř celé České republiky. Ze vzduchu bude situaci monitorovat vrtulník s termovizí a drony. Dodávky domácí sojové omáčky v Japonsku loni klesly na nejnižší úroveň za posledních 75 let. Může za to mimo jiné změna jídelních návyků Japonců, kteří se stále víc přiklánějí k západnímu stylu stravování. Celkové dodávky sojové omáčky loni činily 670,159 milionů litrů, což byla zhruba polovina rekordní úrovně z roku 1973. Čeští fotbalisté do 21 let mají před sebou klíčový zápas v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Zítra přivítají v Hradci Králové od 18 hodin Bulhary. Lvíčata před nimi drží 2. místo ve skupině B už jen o bod. V případě výhry by si už před závěrečným zápasem v Portugalsku zajistila účast v listopadové baráži.
5: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
0: Jednička u sjezdu na Vyškov na 226. kilometru směrem na Brno havarovala 2 osobní auta a blokují jeden jízdní pruh. S kolonou počítejte už od 230. kilometru. Brno Tržní ulice před odbočkou na Křenovou směrem do centra se srazilo osobní auto s motorkářem. Nehodu vyšetřuje policie a i zde počítejte s omezením provozu.
5: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: 20 stupňů máme v Brně, ještě nám to dnes na 22, možná 23 vystoupá. Zítra očekávejte stejné počasí jako dnes.

0: Free Radio. Novinky v kinech.
1: Dobrodružné akční drama s Bradem Pittem v hlavní roli V srdci divočiny je právě teď v kinech. Film ukazuje, že vzájemná důvěra se stává klíčem k přežití. Jeho hlavním hrdinou je válečný veterán James, který se svým čtyřnohým parťákem Odinem, vysloužilým bojovým psem, vydává na výlet do aljašské divočiny. Když však jejich malé letadlo havaruje, ocitnou se daleko od civilizace, vydání na pospas nehostinné přírodě. Vypořádá se dvojce s nebezpečnými živly a najde cestu zpět do civilizace, tak to se rozvíte na novém filmu V srdci divočiny.
2: Našli se další prachy, hledá se majitel.
0: A pátrání opět začalo.
3: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
0: Je tvoje?
3: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
0: Ztracená bankovka Free Radio.
3: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
4: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
5: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
0: Free Radio 107 FM.

0: Odino a Crystal Waters na Free Radio ve 12 hodin 56 minut.
1: Akce týdne Komošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A další muzika je přichystená, už za chvíli to budou Galantis a Five Seconds of Summer. Čekají na vás i Tayo Cruz s Floridou. Nebo BB Rexa.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Ladíte vlnu 107 FM, že za chvíli budu mít na drátě mluvčí městských strážníků paní Markétu Skřivánkovou a ta vám prozradí, co v tomto týdnu museli strážníci řešit. Nenechte si to ujít, teď už ale přehled novinek.
1: Free Radio, hudební novinky. To, co

0: víme o všem.
1: Na drátě už mám mluvčí městských strážníků paní Markétu Skřivánkovou a ta vám prozradí, co museli strážníci řešit.
2: Krásný den posluchačům Free Rádia. Na linku 156 se v sobotu o 1:30 ráno obrátila svědkyně, která viděla v protějším domě stát malé dítě na parapetě v otevřeném okně. Do centra města se proto okamžitě vydali strážníci společně s hasiči. Jakmile se hlídka dostala do bytu, našla v něm pouze malou dívku, která byla navíc zamčená v pokoji. Strážníkům se ale brzy podařilo dveře otevřít. Dívenka neměla žádná viditelná zranění a s hlídkou si i v tuto noční dobu poměrně čile povídala. Vysvětlila jí, že v bytě je sama a strážníkům pověděla, že rodiče jsou v obchodě. Otec s matkou se mezi tím do bytu vrátili. Nejprve tvrdili, že byli pryč jen 5 minut. Po chvíli připustili, že to mohla být zhruba hodina. Byli prý v nedalekém baru. U 32leté ženy potvrdila dechová zkouška přítomnost alkoholu v dechu. 40letý muž byl pod vlivem drog. Strážníci proto okamžitě předali případ republikovým policistům a kontaktovali také sociální pracovníky. Děkuji za pozornost a za všechny strážníky vám přeji pěkný den.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Pátečková muzika na Free Radio za námi, jdeme na další. Za chvíli se těšte na Emu. Dáme si i Taylor Swift. A zní Shakira a Cardi B na Free Radio za chvíli zprávy.
1: Baví tě auta, hudba a komunikace s lidmi? V Ahify hledáme zkušeného prodejce do našeho showroomu v Brně. Ahify, specialisté na autohyfy, odhlučnění vozů a prémiovou autokosmetiku. Přidej se k nám www.ahify.cz.
2: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
3: No jasně, s MND to jde.
2: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND. Dodavatel elektřiny a plynu.
4: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
5: Hezké odpoledne. Mahenovo divadlo čeká v příštích letech rekonstrukce za 2 miliardy korun. Opravy budovy jsou nezbytné vzhledem k jejímu technickému stavu a zastaralému vybavení. Budova divadla byla dokončena v roce 1882 a byla první divadelní budovou v Evropě vybavenou elektrickým žárovkovým osvětlením. Na jednání s premiérem Andrejem Babišem dnes do Prahy dorazí předsedkyně italské vlády Giorgia Meloniová. Podle úřadu vlády budou ve Strakově akademii a později v Kramářově vile u pracovní večeře mluvit o konkurenceschopnosti Evropské unie, přípravě budoucího unijního víceletého finančního rámce a otázkách evropské bezpečnosti. Na základní škole ve Staškově v okrese Čadca na Slovensku dnes ráno zaútočil žák na spolužáky a učitele ostrým předmětem. Dvě osoby jsou zraněny, jedna učitelka zemřela. Mladistvý útočník má být v péči babičky. K činu se údajně uchýlil poté, co mu kvůli špatnému prospěchu zakázala ministrovat. Pěti zápasy dnes v noci odstartuje nový ročník NHL. Jako obhájce Stanleyova poháru do něj vstoupí hokejisté Caroliny, kteří v červnu porazili ve finále playoff Vegas. Navázat na triumfy z let 2024 a 2025 se bude snažit Florida. Nejúspěšnějším mužstvem v základní části loňského ročníku bylo Colorado.
4: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Tržní ulice před odbočkou na Křenovou směrem do centra se srazilo osobní auto s motorkářem. Nehodu vyšetřuje policie. Počítejte zde prosím s omezením provozu a také kratším zdržením na příjezdu do Brna po D2 na prvním kilometru od Bratislavy. Došlo ke střetu nákladního vozidla s dodávkou a blokován je jeden jízdní pruh. Kolona už má přes 3 kilometry. A na D1 u sjezdu na Vyškov na 226. kilometru směrem na Brno havarovala dvě osobní auta a blokují jeden jízdní pruh. Tady s kolonou počítejte už od 230. kilometru. Kdybyste věděli o čemkoliv dalším, co se děje na silnicích a chtěli to dát vědět i ostatním řidičům na cestách, volejte naši dopravní linku nebo využijte apku Frýčka.
4: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: 22 stupňů máme aktuálně venku, po celý den nám bude svítit sluníčko a stejné počasí jako dnes očekávejte i zítra i pozítří. Teď už keep moving o temou.

0: Rádio, burza práce.
1: Dobrno se hledají montážní dělnice mechanických zařízení s nástupní mzdou od 29 tisíc. Je to pracovní poměr na dobu určitou. Náplní práce je hlavně obsluha stroje, je to obsluha 5 strojů polovýrobky k finálnímu opracování na hotový výrobek, zejména součástky pro kompresory. Nabízí stravování v kantýně, jedenkrát denní jídlo zdarma, v případě noční směny pak stravenka a kontakt a více informací najdete na webu freeradio.cz/burza práce.
0: Free job.
1: Také se do Brna hledají pomocní kuchaři do školní jídelny, nabízí 5 dní dovolené, možnost využití vlastní rekreační chaty, také pevnou pracovní dobu od pondělí do pátku, moderní prostředí, nově plně vybavené kuchyně a místo výkonu práce v centru Brna. Po roce pak možnost prodloužení smlouvy na dobu neurčitou, z nástup je možný i hned a kontakt a více informací najdete opět na našem webu freeradio.cz/burza práce.
0: Free job, free job na Free Radio.

0: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
1: Kometa! Kometa! Pátek se jde na hokej. Kometa Brno vyzve na domácím ledě Mladou Boleslav. Přijďte podpořit svůj klub v třaskavém souboji s dávným rivalem. Kdy? V pátek 2. října od 18 hodin ve Winning Group Areně. Vstupenky jsou v prodeji na webu a v mobilní aplikaci Komety. Baví tě řídit? Poznávat nové lidi a chci si vydělat i dobré peníze? Tak si Impuls hledá nové řidiče a řidičky. Záleží jen na tvém volném čase. Jezdíš, kdy se to hodí tobě. Ráno, večer nebo o víkendu. Nabízíme férové podmínky, moderní dispečink a podporu zkušeného týmu. Chceš sedět za volantem místo doma na gauči? Zavolej 14 014 a přidej se k Taxi Impuls. Taxi Impuls. Nechej svůj čas vydělávat.
2: Míchejte s námi beton pro Brno. Cemex hledá parťáka pro provoz betonárny. Čeká vás skvělý tým, jistota a zázemí mezinárodní společnosti. Máte vztah k technice? Přidejte se k Cemex. Volejte i hned. 800 11 12 12.
3: Free Radio 107.

0: pěti po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio. Free Radio. 107.

0: Elízio Boylando na Free Radio ve 13:55.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A přichystaná je i další muzika, třeba ta od Miriany Conte. Dáme si Aleš Dixon. Zazní Italo Brothers, za chvíli tipy, kam se dá vyrazit.
2: Free Radio, kam vyrazit?
3: Pěkné úterý, zveme vás dnes do divadla. Magickou baladu Letnice vádí činoherní scéna Městského divadla Brno 19 hodin. Inscenaci Stížená možnost soustředění nabízí divadlo Radota 19 hodin. Komedii Pichtl nabízí divadlo Bolka Polívky 19 hodin.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

Aleš Erikson na Free Radio po 14. hodině. Za chvíli vás pozvu na 52. mezinárodní filmový festival Ecofilm. Tak si to nenechte ujít. Teď přehled novinek. Free Radio.

0: urazit.
1: 52. ročník festivalu je na obzoru. Připravte se na nejstarší filmový festival o životním prostředí v Evropě, který vás zavede do světa špičkových dokumentů, inspirativních workshopů, přednášek a besed s odborníky a osobnostmi z různých oborů. Ekofilm proběhne od čtvrtka do neděle, tedy od 1. října do 4. října. Nabídne to nejlepší z českých i světových dokumentů o přírodě, klimatu a životním prostředí, které se přihlásily do letošní festivalové soutěže. Čeká vás velké plátno, velké příběhy a jedinečná atmosféra, 4 dny filmů, debat a setkání s tvůrci i odborníky, kteří mění svět. Přijďte se ptát, diskutovat a inspirovat se, a program se připravuje jak pro malé i velké a festival se si užijete určitě i mimo kinosály. Teď už Boris Brejcha na Free Radio.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: ATB na Free Radio, jdeme na další muziku. Za chvíli už Milky a David Guetta. Dáme si i Nicki Minaj. Zazní Pink, teď už ale zprávy s Peťou.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radio.
2: Poledne. Hra z brněnské přehrady se ode dneška kvůli rozsáhlé rekonstrukci zcela uzavřela. Lidé se tak musí připravit na výrazně delší objížďky i pěší trasy. Jde o první velkou rekonstrukci v historii hráze. Práce za zhruba 46 milionů korun potrvají až do prosince příštího roku. Stavba nového sjezdu z D1 na Černovickou terasu začne až na jaře. Nový sjezd má ulevit přetížené Řípské ulici. Ředitelství silnic a dálnic posunulo zahájení kvůli dotazům účastníků výběrového řízení na firmu, která stavbu provede. Předpokládaná cena bude 1,8 miliardy korun. Hotovo by mělo být v roce 2029. Část amerických uživatelů umělé inteligence se podle průzkumu s AI radí i o náboženských otázkách. Například 13% respondentů uvedlo, že si nechalo od aplikací používajících AI vygenerovat modlitby. Nejlepší střelec v historii NBA LeBron James dal jasně najevo, s jakým cílem přišel do Filadelfie. 41-letý basketbalista, který po 8 sezónách opustil Los Angeles Lakers, by rád získal 5. mistrovský titul.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Na Nových Sadech u křižovatky s Jibeškou směrem z centra bourala dvě osobní auta. D1 209. kilometr směrem od Vyškova na Brno stojí v levém jízdním pruhu nepojízdná dodávka. V Bítežské ulici na úrovni fakultní nemocnice směrem na Žabovřesky i tady stojí u krajnice porouchané osobní auto. A vypadá to, že je to vše. Kdybyste přeci jen o něčem dalším věděli, o čem by podle vás měli vědět i ostatní řidiči na cestách, volejte naši dopravní linku nebo využijte apku Frýčka.
1: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: Brně máme 23 stupňů, hezky nám tam svítí sluníčko a svítit bude po celý den. I zítra očekávejte slunečné počasí s nejvyššími denními teplotami kolem 23 stupňů. Teď už Milky a David Guetta.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Rozdíl mezi zamilovaným a ženatým mužem je naprosto jednoduchý. Zamilovaný muž nenachází slov, kdežto ženatý muž, ten už se ke slovu moc nedostane.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: rádio. Kam vyrazit?
1: A já mám pro vás jeden krásný tip, kam se dá vyrazit. Můžu pozvat rodiny s dětmi do krásného prostředí přírodní zahrady u Smrku na podvečer motivovaný dobrodružným životem indiánů. Děti můžou tvořit, vyzkouší si různé indiánské dovednosti a úkoly, čeká je i třeba krátká pohádka a po dobu akce bude v zahradě také plápolat táborák s možností opékání vlastních špekáčků nebo jiných dobrot. A vše se to koná tento pátek od 16:30 na Lužáneckém pracovišti Lata v Králově Poli, takže se určitě doražte. Bude to, věřím tomu, skvělá věc. Teď už Pink.
0: Free Radio. Free brněnský rádio.

0: poslouchej naše vysílání, vychytej výherní signál a ukaž, jak budeš Kometě fandit.
1: Kometa!
0: Za odměnu tě frýčko dostane přímo na domácí zápas Komety Brno. Free Radio. Vyplatí se poslouchat.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
4: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.
1: Vyhněte se těmto situacím.
2: Nadešel čas na pravidelnou kontrolu vašich vozů před zimní sezónou.
1: Nezapomeňte zkontrolovat kvalitu autobaterie, funkčnost brzd a stav provozních kapalin.
2: Šťastnou cestu vám přeje Free Radio.
3: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
4: Autonova Brno. Na ulici Masná. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.autonova.cz

0: Free Radio fandí brněnské kometě.
1: A vy můžete fandit také, a to už tento pátek 2. října, kdy kometa bude hrát tady u nás v Brně proti Mladé Boleslavi. A já mám pro vás dva lupeny, stačí si jen dovolat do studia jako první na 790 107 107 a ukázat mi a mě a třeba i Lukymu, který je teďka se mnou tady ve studiu, jak té kometě budete fandit.
2: Krásné odpoledne, já když jsem přišel, že se jde fandit, tak jsem musel přiběhnout.
1: Že jo, já si myslím. Takže studiová linka volná, čekáme na prvního volajícího z vás, komu ty lístky můžeme nadělit. Jinak odpoledne vás čeká spousta zábavy, skvělé muziky, taky informací z Brna, čeká vás free party, čeká vás free box, čeká vás toho opravdu hodně. Luky, vynechala jsem něco.
2: Že to bude krásné úterní a ještě k tomu free odpoledne.
1: Máme 14 hodin 56 minut.
3: Akce týdne Komošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: No a já taky vidím, že nám někdo volá. Haló, kdo tam?
4: Ahoj, tady Gabča.
1: Gabčo, já ti ohromně gratuluju, protože jsi první na lince a můžeš nám tady ukázat, jak té kometě budeš v pátek fandit. Pojď na to.
4: Prohra? Ano. Budeš... Já bych takhle fandila, jako by tě nefandím.
1: Je tak. Takže budeš křičet na kometě, že prohra. OK, ano. Dobře, tak jo. Počkej, co?
2: Já bych si ty lístky s dovolením nechal.
1: Ty budeš fandit líp na té kometě?
2: Nemůžeš přece přijít na kometu a křičet prohra.
1: To nemůžeš, no.
2: A Gabčo, tak, máš Gabčo... to opravdu v plánu, nebo je to legrace na nás tady ve studiu?
4: Ale ne, tak jako zase, jako tam jde o to, že kvůli čemu bych tam šla, že jo? Třeba kvůli nějaké bitce nebo tak něco. Ne,
2: dobře,
4: jako
2: voláš do soutěže, kde se soutěží o lístky na hokej a chceme slyšet, jak budou lidi fandit a ty řekneš prohra?
4: No,
1: tak jo. Co s Gabčou?
2: Jsou to podmínky soutěže. Pokud to uznáš, lístky jsou Gabči.
1: Gabči, tak ty fakt budeš křičet prohra?
4: Jasně. To je hrozně pozitivní.
1: Aha, no tak jo, no. Tak Gabi, tak lístky asi musíme ti rád, no. Tak byla jsi první na lince, tak bude křičet pro hranu.
4: Tak mám velkou radu.
1: Dobře, tak jo, tak mi zůstane na lince. No a pro vás ostatní teď už Offenbach.
0: Free Radio 107 FM.

tohle byl Přátelé na Free Radio, Alex Gaudino se skarbou I'm in love. Tak doufám, že jste taky tak trošku v lásce, nebo že máte lásku, buď komu dáte, nebo že třeba lásku věnuje někdo vám. Hlavně ať máte lásku, přátelé, dobrou náladu a úsměv na tváři, protože posloucháte Free Radio. Jak jsem říkal, máme krátce po 15. hodině, to znamená odpolední free party. Od mikrofonu zdraví Lukáš Bartl. Připravil jsem další hity a taky další zábavu. Frajer nebo loser, covery a remixy, k tomu brněnské dění a taky přehled o brněnské dopravě. Ať víte, kde to jede a kudy třeba po cestě z práce nebo s dětmi do kroužku raději nejezdit. Tak ještě jednou, hezké odpoledne všem na 107 FM. Free Radio. Hudební

0: frajer nebo loser?
1: Ladíte odpolední free party, 15. hodina, k tomu 19. minutka. My se podíváme na jednu velmi zajímavou situaci, která se stala přímo v Česku a bylo to v Domažlicích. Mám tady informaci několik týdnů starou, ale dost zajímavou. Nákup za 36 tisíc korun bez zaplacení mu neprošel. Místo k pokladně mířil pán s plným vozíkem přímo k východu. Domažličtí policisté o víkendu zasahovali v jednom z místních obchodů a 35-letý muž se pokusil vyvést kompletně plný nákupní vozík se zbožím v hodnotě téměř za 36 tisíc korun bez zaplacení. Já jsem nad tím přemýšlel, prosím vás, já jsem ani netušil, že jde do nákupního vozíku nacpat zboží za 36 tisíc korun. Jeho plán mu ale překazili pozorní zaměstnanci, kteří ho na místě zastavili a předali policejní hlídce. Část zboží za více než 4300 korun se už navíc nedala vrátit do prodeje a taky musel dotyčný muž na místě uhradit. Ten nyní čelí podezření ze spáchání přečinu krádeže. V případě uznání viny mu za tento nákup zadarmo hrozí až 2 roky vězení. Tak přátelé, pokud budete mít někdy jako vrchovatý košík, když pochybu, že tam narvete zboží za 36 tisíc, tak prosím vás, berte to tím východem přes pokladny, ať se vyhnete komplikacím.
0: Free Radio.

0: 15 hodina 28 minutka. Posloucháte odpolední free party, před námi například Call Me od pana Rigarda. Jako další poletí do éteru skladba Happy, tedy Iton a Kinu spolupráce. Ať jste všichni happy jak dva grepy při poslechu Free Radia samozřejmě. A chystám taky novější záležitost I Wish, Joel Corey a taky Mabel. Krásné odpoledne přeje Free Radio, před námi je doprava.
1: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
2: Technologie naživo. Biznis osobně.

0: ČSSV 2026.
1: Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
2: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
3: V Brně na Palackého třídě na křižovatce s ulicí Husickou, tady máme hlášenou srážku osobního auta s autobusem, počítejte s omezením provozu. V Brně v ulici Nové Sady je to u křižovatky s ulicí Hybešová směrem z centra, tady bourala dvě osobní vozidla, zdržení je ale minimální. Další komplikace očekávejte na dálnici D1 209. km směrem od Vyškova na Brno, tady stojí v levém pruhu nepojízdná dodávka. V místě očekávejte pomalý provoz a také menší zdržení. Menší zdržení očekávejte aktuálně i v centru města Brna, máme tady provoz na trojce až na čtvrce, čtvrka v a v okolí Vinohrad, no a na jihu Brna taky silnější provoz, zdržení od 5 až do 10 minut. A kratší kolonu aktuálně hlásíte i na Kněžské ulici. Šťastnou cestu všem na 107 FM, pokud máte další info k dopravě, využijte aplikaci a nebo rovnou volejte do studia na naši dopravní linku. Děkujeme.
2: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
3: Brno hlásí aktuálně příjemných 24 stupňů Celsia, k večeru pozvolné ochlazování, kolem 20. večerní pořád ještě teploměr na 18 stupních, ale noční teploty ty se propadnou až na pouhých 11 stupňů Celsia. Zbytek večera ani v noci by pršet nemělo. Zítra očekáváme podle meteorologů slunečno, večer více oblačnosti až na polojasno, teplotní maxima budou podobné jako dnes mezi 23 až 25 stupni a zítřejší noční teploty pouze okolo 12. Máme minutku po půl čtvrté, pokračuje odpolední free party.

0: Oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zvjagenčeva. Hypnotickou noir odiseu Její soukromé peklo od Nikolase Windinga Refna nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Šabanu Sadát. Filmová přehlídka B2K od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b2can.cz.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
4: No jasně, z MND to jde.
3: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
5: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
6: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impulse se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
5: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
6: Takže čím víc jezdíte, tím míň platíte.
5: Stáhněte si aplikaci Taxi Impulse a ušetřete.
7: Buď chytřejší než rádio. Buď chytřejší než rádio.
8: Ještě jednou super odpoledne všem fríčkařům. Sluníčko nám svítí, teploty okolo 24, takže já myslím, že pohodové odpoledne. Teď se podíváme na rubriku Chytřejší než rádio. Mám tady pro vás opět několik zajímavostí. Zkoušel jsem to i já sám osobně testovat, protože v té první zajímavosti je tvrzení, že název každého kontinentu začíná a končí stejným písmenem. Tak jsem si říkal, tak to není možný. No, přátelé, je to možný, ano. Ať je to, jak to bráno samozřejmě celosvětově, takže Evropa není Evropa, ale je tam Europe. Ale jak to opravdu sedí jako Afrika, Europe, Asia, Antarktika, Amerika, Austrálie. A je pravda, že tohle tvrzení nakonec je pravdivé. Další informace, která nevím, jestli jakoby spíš prohrou nebo výhrou, to rozhodněte sami. Alexander Graham Bell, vynálezce telefonu, nikdy netelefonoval své ženě nebo matce, protože obě byly hluché. Tak říkám, nevím, jestli je to výhra nebo prohra, ale přesto vynálezce telefonu svojí máti nikdy takzvaně nebrnknul. No a na závěr, což je velice důležitá zpráva pro všechny fíčkaře a pro všechny posluchače, je dokázáno, že poslech hudby zlepšuje trávení a výkonnost při práci. Přátelé, slyšeli jste dobře, poslech hudby zlepšuje trávení i výkonnost při práci, tak šup šup, 107 FM a užíváme si odpolední free party. Free Radio 107 FM.

0: A posloucháte odpolední Free Party na 107 FM a teď zvoní telefonní linka Free Rádia. Jdeme rovnou na věc. Kdo pak se dovolal? Halo, halo.
1: Čau, tady Jarek z Brna.
0: Jarek, Brno, tady Lukáš, Brno. Jarku, zdar, ahoj.
1: Čau, čau.
0: Kam jedeš? Já to slyším, že jsi v autě. Kam letíš?
1: Jsem zrovna sedl do auta, že pojedu nakoupit nějaký chleba, nějaký kraviny. A najednou končí písnička, začíná ta stejná, říkám si, není to náhodou double?
0: Double fríčka. A je to double fríčka, je to tam, odhadl se to naprosto skvěle a dovolal se jako úplně první. Já jsem tady koukal na monitor, trvalo to asi 36 vteřin, prosím tě, proč až 36 vteřin? Kde jsi měl telefon?
1: No, nebo... protože samozřejmě, než se to připojí na ten infotainment, než tam člověk to vyhledá, já mám Škodovku, v ní to vyhledávání v telefonním seznamu stojí úplně za...
0: Jasnačka.
1: Pakaný.
0: Důležitá informace, Jarek se dovolal jako úplně první, přestože měl komplikace připojit se a dovolat se jako první, tak to zvládl. 36 sekund stačilo na to, abys odhalil double, tím pádem mám pro tebe dárek, mám pro tebe cenu. Víš zhruba nebo tušíš, co bych tady pro tebe dneska mohl mít?
1: Ty vůbec netuším, o co se teďka hraje.
0: Tak a to je právě ono. Mám tady pro tebe kulečník. Yellowfish, čekají tam na tebe v Brně v Koutovicích. Celkem můžeš dvě hodiny...
1: Už budu mít, myslím, po třetí.
0: Dvě hodiny zadarmo. Můžeš hrát kulečník. No to uvidíme v tabulce výherců. Pokud jako seš tam po třetí, tak to asi neklapne. Ale počkej.
1: Ale za posledního tři čtvrtě roku.
0: Hned se na to podíváme. Já bych jenom rád řekl, co to je. Takže výhra dvě hodiny kulečníku, pizza k tomu zdarma, to všechno do biliard klubu Yellowfish v Brně v Koutovicích. Koho vezmeš sebou, když jdeš po třetí?
1: No, ještě asi uvidím, to ještě musíme domluvit tak nějak s dětskama, s přátelama.
0: A jak to teda probíhalo posledně? Už tam teda byl, říkáš?
1: Ne, ještě ne, já jsem si to ještě ani nevyzvedl tu výhru, doufám, že tam ještě na mě čeká.
0: Aha, tak jsi dobrý posluchač. Máš tady jako...
1: Ne, tak já jsem byl na neschopence, tak jsem neměl moc možnosti to vyzvednout.
0: Jasnačka, hele, i s tímhle počítáme, každopádně pokud tady máš výhru uloženou, tak ti nikam nezmizí. Jarku, velká gratulace, vydrž mi na telefonu, zatím se loučím a přeju super odpoledne, ahoj.
1: Díky moc a všem krásný den, včetně tobě.
0: Děkujeme. Přátelé, já utíkám za Jarkem, zapsat ho do tabulky výherců, vy ostatní si užívejte pohodičku na fríčku, vychutnávejte odpolední Free Party, no a jak vždycky říkám, kdyby náhodou hráli dva songy po sobě, je to samozřejmě chyba, ale ta chyba je informace pro vás, že máte volat. A jsou za to dárečky.
2: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.

0: Ladíte Free Radio, také odpolední Free Party, přesný čas 15. hodina 55. minutka. Tohle byla KTB, Jack Jones a Last Day of Summer na Free Radio.
1: Akce týdne Komošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A teď už krátce před 16. hodinou ukázky dalších hitů a dalších petard, které se pro vás připravují. Například Afrojack Awake Tonight. Taky bude Aloran Dance. Aloran Dance. A nebo Last Friday Night a hvězdička jménem Katy Perry. Krásné odpoledne a příjemný poslech přeje Free Radio.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

Pohodové úterní odpoledne přeje Free Radio v kalendáři 29. Svátek dneska slaví Michal. Přejeme všechno nejlepší. 5,5 minutky po 16. hodině. Pokračování odpolední Free Party a za malou chvilku už covery a remixy. Tak se těšte. Free Radio.

0: Covery a remixy. Covery a remixy. Na Free Radio.
1: 16 hodin 17 minutek, k tomu za námi Aztek, DJ Coco, Cardi, skladba Everything's Alright, tedy všechno je v pořádku. Ano, brambory jsou v řádku, no a my si dáme další covery a remixy. Dneska se bude jednat o remix jedné slavné písně od jedné slavné zpěvačky, ano, a ta slavná zpěvačka se jmenuje Lady Gaga a ta píseň je Abracadabra. Skladba, kterou 100% znáte z vysílání Free Radia, a my se dneska podíváme na jeden celkem povedený remix Lady Gaga Abracadabra, trošičku jinak. Covery a remixy na Free Radiu právě teď.

Velmi decentní, velmi pohodový remix. Dnes tady na Free Radio covery a remixy Lady Gaga Abracadabra a dělal to DJ Dark. Pokud byste zháněli DJ Dark remix Abracadabra Lady Gaga.

0: Free Radio. Kam vyrazit?
1: Pěkné úterý, zveme vás dnes do divadla. Magickou baladu Letnice uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno 19 hodin. Inscenaci Stížená možnost soustředění nabízí divadlo Radota 19 hodin. Komedii Pichtl nabízí divadlo Bolka Polívky 19 hodin.
0: Zpátečka Free Radio. Zpátečka Free Radio. 2000. 2000.

0: Další vzpomínka, další zpátečková muzika a zpátečkový hit, vzpomínka na přelom milénia společně s French FR My Heart Goes Boom Ladida. My se podíváme dvě minutky před půl pátou na další muziku a další hity. Mám tady pro vás LLL. Sice LLL není žádná písnička, ale máme tady tři hity po sobě a čirou náhodou všechny začínají na L. Třeba nenapadá nic zrovna třeba Lukáš, no? Tak hezky postupně, před námi Italo Brothers a jejich Loud and Wild. Hned na to Mike Candice, Let You Go. A hned na to Daddy Yankee a jeho Lovumba. Třikrát L na Free Radio, muzika je připravená a k tomu taky informace z brněnské dopravy.
1: Baví tě auta, hudba a komunikace s lidmi? V Ahify hledáme zkušeného prodejce do našeho showroomu v Brně. Ahify, specialisté na autohyfy, odhlučnění vozů a prémiovou autokosmetiku. Přidej se k nám www.ahify.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonů 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Necelá minuta schází do půl páté, Free Radio 107 FM přináší aktuální zprávy z brněnské dopravy. Opatrně na Banskobystrické ulici na křižovatce s ulicí Dlouhé Hony, tady zasahují hasiči u požáru auta, počítejte s omezením provozu. Další komplikace v Brně na Palackého třídě u křižovatky s Husickou, tady se střetlo osobní auto s autobusem, počítejte s omezením. Intenzita dopravy, ta je tak zhruba stejná jako před hodinkou, trošičku se nám víc štosujou Židenice. Dlouhá kolona je na Táborské i na Gajdošové, zmizela kolona z Žarošické ulice, zdrží vás minimálně na 5 až 8 minut také Knínická ulice a na jihu Brna komplikace Vídeňská, Jihlavská, taky Zvonařka a Opuštěná. Tady máme hlášený velmi silný provoz, k tomu komplikace na dálnici D1 hnedka v několika úsecích, tak tam buďte taky opatrní. No a koukám, že kolony se vám tvoří taky na Křenové ulici, tam je to každé odpoledne, takže nic, co byste v odpolední špičce nečekali. A teď mi tady naskočila ještě ta dlouhá kolona na té Žarošické, takže prosím vás, na Žarošické kolona nezmizela, ba naopak, kolona nám tam stále visí a táhne se až do Vinohradského kopce. Takže omlouvám se za nepravdivou informaci. Žarošická stále stojí. Pokud nemusíte, tak tam raději ani nejezděte. Tolik aktuální situace v brněnské dopravě. Pokud máte další informace, využijte třeba naši aplikaci a pokud můžete volat, tak brnkněte rovnou na dopravní linku Free Radia. Děkujeme.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Počasí Free Rádia je tady, bude krásně, přátelé. Teploty aktuálně v Brně okolo 22, 23 stupňů. V 18 hodin večer budou teploty na 20 stupních Celsia. Zbytek dne, to znamená večer i noc, bez deště a bez přeháněk. Noční teploty se propadnou na pouhých 11 stupňů Celsia. Zítra očekáváme slunečno, večer více oblačnosti. Maximát budou mezi 23 a 25, tedy podobně jako dneska. A zítřejší noční teploty padnou opět na pouhých 12 stupňů. Tohle už je nenápadný začátek. Italo Brothers a jejich skladby Loud and Wild. Krásné odpoledne přeje od mikrofonu Lukin. Máme minutku a půl po půl páté.
3: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
0: Co je film se šťastným koncem? To je, když jsou všichni diváci šťastní, že už skončil.
3: Lukyho vtípek na Free Radio.
0: Tak než jsme si dořekli informace o hodně Italo Brothers, tak ty nám opět přeskočili někam jinam. Máme za sebou taky vtípek. No a teď už Mike Candice, Let You Go. Počítače někdy blázní. Omlouvám se. Hezké odpoledne, fríčkaři.

0: Box Free Radio.
1: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Míchejte s námi beton pro Brno. Cemex hledá parťáka pro provoz betonárny. Čeká vás skvělý tým, jistota a zázemí mezinárodní společnosti. Máte vztah k technice? Přidejte se k Cemex. Volejte i hned. 800 11 12 12.
4: Free Radio 107 FM. Právě teď tě hrajeme.

0: Linky Lovumba končí, 16. hodina, 46. minutka, přesný čas, no a my si dáme aktuální kinonovinky.
1: Vyhněte se těmto situacím. Nadešel čas na pravidelnou kontrolu vašich vozů před zimní sezónou. Nezapomeňte zkontrolovat kvalitu autobaterie, funkčnost brzd a stav provozních kapalin. Šťastnou cestu vám přeje Free Radio.
2: Hledáte nové auto, motorku nebo servis, na který se můžete spolehnout? Zastavte se v Autonově. Najdete u nás skladové modely Škoda a přes 200 prověřených ojetých vozů. Postaráme se o prodej i servis motorek KTM a GasGas. Samozřejmostí je autorizovaný i pozáruční servis vozů Škoda, Volkswagen i Volkswagen užitkové, včetně oprav po nehodě. Autonova. Už více než 50 let na masné uzvonařky. Více na autonova.cz.
3: Do kin vstoupila také odlehčená česká komedie Proč bychom se nezabili. Snímek navazuje na tradici českých vesnických komedií. Zavádí nás do vesnice Rozumov, kde se každý každému do talíře dívá a sousedské naschvály se dědí z generace na generaci. Už léta je navíc komunita rozdělená sporem mezi rodinou Šmrhových a Průšových. Ale jak už to tak bývá, Karel a Marie, děti ze znesvářených rodin, se tajně milují. Prostě taková Romeo a Julie po česku, dalo by se říct. Po dalším incidentu přijme Marie nabídku účinkovat v reality show Svatba na slepo a rozpoutá tím nečekaný koloběh událostí. Jak tahle vesnická taškařice dopadne, to se dozvíte v kině na komedii Proč bychom se nezabili.
1: Miluješ naše hity?

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellow Fish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellow Fish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a team buildingy s možností rautu. Yellow Fish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio 107 FM. 107 FM. FM.

0: Vlky a jeho Skarba Radio, vy ladíte svoje oblíbené rádio. 16. hodina 57. minutka, závěr odpolední free party a za malý okamžik taky start free boxu. Těsně předtím, než si odstartujeme dnešní free box, připravil jsem pro vás další hity. Mr. Saxo Beat, Alexandra Stentry za okamžik, k tomu dvojce Darius a Finlay, Tropicali. A o novinkovou záležitost se společně postarají Robin Schulz a taky Watermat, Take It Slow, Bullet. Hezké a pokud možno pohodové odpoledne s Free Radiem.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107

0: Dobrý rádiu.
1: 7 minutek po 17. hodině v kalendáři 29. září 2026. Svátek slaví Michal. Všem Michalům přejeme všechno nejlepší a právě teď muzika na přání. Je tady Freebox. Lukin zdraví od mikrofonu a posílám hned do éteru první skladby Nico Avins, Let's Rewind, k tomu taky Livingston, Nightlight nebo Aztec, Pitbull, Gabri Ponte a jejich předělávka na megahit Pretty Woman. Takhle začíná úterní Freebox. Já doufám, že se máte dneska dobře. Jsem rád, že posloucháte, že ladíte. Někdo doma, někdo v práci, někdo za volantem. Každopádně díky, že ladíte. Pro objednávky využijte naši aplikaci nebo studiový e-mail a nebo taky rovnou volejte 790 107 107. Krásné odpoledne, fíčkaři, a teď už Freebox.
0: Free Radio. Hudební novinky.
2: To,

0: Petr Majíte.
1: A pátrání opět začalo.
0: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000 bankovky.
1: Je tvoje?
0: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
0: Pátráme od rána do večera na 107 FM.

0: Dneska další předělávky ve Freeboxu, samozřejmě skladba Air Balloon, kterou dělali i V a Alpha Cast, čerpala z mega hitu od Neny 99 Luftballons z Německa. Ale teď už pozor, 20. minutka, nebo za pár vteřin 20. minutka po 17. hodině. No a ve Freeboxu je tady prostor pro vaše objednávky a taky pro vaše telefonáty. Linka je volná a já se ptám, kdo pak je tam? Halo, halo?
1: Halo, halo, tady Leňa, Lukášku, ahoj!
0: Leňa volá do Freeboxu, výborně! Leničko, krásné odpoledne, jak se máme?
1: Máme se báječně, dneska jsem měla dovolenkový den, tak jsem odpočívala.
0: Co jiného si přát po pondělním svátku, než úterní dovolenou?
1: A můžu říct, že se mě hodila, protože o víkendu jsme dodatečně slavili synovcovi narozeniny, který mě před minulou neděli slavil kulatinu 20. Takže jsme se trošičku oslavili. A včera jsem slyšela v rádiu na Fríčku, že všichni ti přáli. Takže teďko dodatečně, Lukášku, i tobě ještě jednou.
0: Ježiš, děkuju.
1: Všechno nejlepší. Zůstaň furt tak správnej mužský, jaký jsteš. Je s tebou neuvěřitelná sranda a dokážeš nás vždycky svýma vtípkama a žduchama, který pouštíš do éteru, dostat do perfektní nálady.
0: To je krásný. Já jsem to nečekal už takhle v úterý, protože těch gratulací bylo hodně o víkendu. Je to možná slyšet i trošku v mém hlase, mě lidi píšou, proč jsi v rádiu, když jsi nemocný? Prosím vás, nejsem nemocný, je mi dobře. Já se cítím parádně, cítím se fajn, ale je to pravda, včera jsem slavil narozeniny a bohužel to vyšlo ještě z prací tak, že před mýma vlastníma narozeninama jsem měl 3 dny v kuse noční práci. Jakoby DJ pátek, DJ sobota, DJ neděle, pondělí narozeniny a dneska je úterý a já jsem rád, že vůbec tady jsem a že mluvím, ale je to všechno vlivem té práce a nových oslav dohromady, takže prosím vás, omluvte hlasovou indispozici. Já jsem si nechtěl brát volno, já jsem potom doma smutnej, že nemůžu být v rádiu, že nemůžu být pro ty posluchače v éteru, takže prosím vás, hlasivky jsou kvůli moc práce a kvůli oslavám, jinak jsem zdravý, jsem v pohodě a jsem strašně rád za přání, které dneska Leňa říkala do éteru, protože mě to úplně zahřálo u srdíčka, že to, co děláme, má aspoň na někoho pozitivní vliv a že to, co děláme, děláme pro lidi dobře. Takže děkuju.
1: Na mě, Luky, 100%, protože já vždycky, když mám nějakou špatnou náladu a buď slyším jenom tebe samotného, nebo když máš ty předávačky s síťou, teďko předpokládám, že asi jistě na nějaké dovolené užívá si taky, tak prostě ta vaše energie, kterou vy těm lidem předáváte, to je něco neskutečného. Vy jste prostě fakt přesně lidi na správných místech.
0: Děkujeme, právě proto jsem i já teďka mluvil v množném čísle, že si toho vážíme, protože vždycky, když přijde nějaká pochvala do rádia, tak já to roztáhnu na všechny kolegy, protože není to moje rádio, ale staráme se o vás, celý tým Free Rádia. Takže Leňo, ještě jednou moc krát děkujeme. Teď už prosím tě, trošku jsme promrhali čas, pouštím tedy Animals od Martina Gerixe. Komu zahraješ, komu posíláme skladbu?
1: Tak je to hlavní pro tebe, Lukášku.
0: Děkuju. Takovej závěr. Moc krát díky, Leni, vážím si toho. Ještě teďka mám z toho tvého vzkazu tak trošku husí kůži na rukách ve studiu, protože jsi to řekla hrozně hezky a já ti za to moc krát děkuju. Jsem rád, že jsi posluchačka Free Rádia, posílám ti muziku, za gratulaci moc krát děkuju a měj se krásně. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Freebox jede a teď už Marťas Gerixuj.

0: 17. hodina, 29. minutka, Watching You, Sigma a taky America Foster společně. My se podíváme na hity, které máme i hned po dopravě a po počasí. Připraveni jsou Ibirexa a Faithless, New Religion. Jako další vám na tváři vykouzí úsměv Kašmír, Take Me Home, Country Roads. A chystám pro vás taky Paradise. Tedy cesta do ráje, Aben a James. Pohodové úterní odpoledne přeje Free Radio, teď ale rychlý pohled na silnice.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Odpolední špička stále ukazuje svoji sílu, pár komplikací tady máme, tak pojďme mrknout na to, čemu se raději vyhýbat. Na Brněnsku v Rosicích v ulici 1. května na mostku přes potok srazilo osobní auto chodce, počítejte s omezením. Dálnice D1 206,5 km směrem z Brna na Vyškov, tady se srazila dvě osobní auta, kolona má zhruba 3 km, očekávejte dlouhé zdržení. Slovanské náměstí, Brno, křižovatka ulic Skácelova a Purkyňova, tady se srazila dvě osobní auta, očekávejte opět velmi silný provoz. Další komplikace, Brno, Banskobystrická ulice, je to na křižovatce s ulicí Dlouhé Hony. Tady zasahují hasiči u požáru auta, počítejte s omezením provozu. A poslední informace je dálnice D2 na 7. kilometru směrem na Brno. Byla nehoda odstraněna, kolona se bude na D2 pomaličku rozjíždět. Kolony v centru Brna, ty se zatím moc teda nerozjíždí, máme tady stále velmi silný provoz na jihu Brna, to znamená v okolí Vaňkovky, v okolí Zvonačky. Kolona nám zůstává vyset na Jihlavské, na Kněžické a taky na Žarošické ulici. Trpělivost a šťastnou cestu přeje Free Radio. Pokud máte další informace, využijte aplikaci anebo volejte na dopravní linku. Děkujeme.
1: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: Brno hlásí teploty okolo 23 stupňů, na večer příjemných 20 stupňů Celsia, déšť ani přehánky dneska během večera a během noci nehrozí. Noční teploty budou ale docela nízko, pouze 11 stupňů Celsia. Zítra očekáváme slunečno, večer více oblačnosti, teplotní maxima podobně jako dnešní maxima mezi 23 až 25 stupni a zítřejší noční teploty propadnou opět na pouhých 12 stupňů.
1: Free Radio, tvoje denní dávka energie na 107 FM.
0: Je to tak, přátelé, denní dávka energie je Free Radio. Teď už večerní Freebox a muzika podle vás. New Religion. Deep.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Puffin?

0: Free Radio 107 FM, telefonní linka 790 107 107 a právě teď někdo z vás. Halo, halo, kdo pak je tam?
1: Ahoj, Luke, tady Patrik.
0: Patrik, Patro, Paťo, odkud voláš, prosím tě?
1: Ale volám Jundrova.
0: Jundrov, zdravíme Jundrov a všechny jundrovské posluchače a samozřejmě i posluchačky, aby to holkám nebylo líto. Pojďme, Patriku, dáme muziku, co si pustíme?
1: Ale výběr nechám na tobě, ty jsi tam něco vybral, chtěl bych to nechat zahrát pro všechny fričkaře, taky pro tebe z rádia, že to rychle utíká práci a pro všechny fričkaře, no.
0: Děkuju, já se jenom zeptám, prosím tě, napadla mě hnedka taková otázka, ty jsi teď taky v práci?
1: Ne, já už jsem doma naštěstí.
0: Mně se líbí, že každý vždycky... Ve spojení, jestli v práci nebo doma, tak za větou doma dává každý naštěstí.
1: No. Hele, ale doma tak... mám Luke takovou druhou práci, víš, mám 4 děti doma, takže to je taková druhá holka moje.
0: Cože?
1: No, jako mám fakt... si Luke jednu holku, no, takže...
0: Quattro formaggi, to se přece jako fakt 4, fakt jako quattro, jo?
1: Jo.
0: Počkej, já jako... A pak jste koupili televizi.
1: No. Ale televize máme dvě, ale... Ale to, no, chtěli jsme velkou rodinu, máme ji, no, takže práce do práce, co ti budu říkat.
0: Musím se zeptat, protože poslouchá spousta lidí a lidi mají taky doma děti samozřejmě, jak to prosím tě zvládáte finančně? Já vím, že to je taková trošku otázka na soukromí, ale vidím spoustu článků a vidím jakoby informace ve světě o tom, že se to dá sotva utáhnout, jakoby ty náklady na život, nájmy, palivo, jo, teďka dětská určitě nějaký vybavení, oblečení a tak dále. Jak to zvládáte, Patriku, finančně se 4 dětma?
1: Ale finančně, tím, že mám dobrou práci, tak to zvládáme dobře, ale určitě jsou na tom lidi jakoby hůř s jedním dítětem, než, no, myslím si, že se máme dobře, jako mám co rozmazlení všichni 4, takže máme se dobře.
0: Máte se dobře, tak děkuji moc za odpověď, teď už ti posílám muziku, díky za rozhovor a měj se krásně, ahoj.
1: Tak, ahoj, mějte, čau.
0: Čau. Free Radio 107 FM a songy na přání právě teď pro Patrika do Jundrova. Hrajeme.

0: sede na hokej. Kometa Brno vyzve na domácím ledě Mladou Boleslav. Přijďte podpořit svůj klub v třaskavém souboji s dávným rivalem. Kdy? V pátek 2. října od 18 hodin ve Winning Group Areně. Vstupenky jsou v prodeji na webu a v mobilní aplikaci Komety. Baví tě řídit? Poznávat nové lidi a chci si vydělat i dobré peníze? Tak si Impuls hledá nové řidiče a řidičky. Záleží jen na tvém volném čase. Jezdíš, kdy se to hodí tobě. Ráno, večer nebo o víkendu. Nabízíme férové podmínky, moderní dispečink a podporu zkušeného týmu. Chceš sedět za volantem místo doma na gauči? Zavolej 14014 a přidej se k Taxi Impuls. Taxi Impuls. Nechej svůj čas vydělávat.
1: Technologie naživo, biznis osobně, to je mezinárodní strojírenský veletrh.

0: i 3D Expo.
1: MSV 2026.
0: Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Free Radio. Free Radio. To

0: Free Radio.
1: Je to tak, posloucháte Freebox a Free Radio, Lukin o mikrofonu, doufám, že máte pohodové odpoledne, některé části Brna jsou docela zasekány, tak doufám, že netvrdnete v té koloně, protože kdybych já seděl v koloně, měl před sebou kilometrovou frontu a z rádia slyšel toho borca, jak jo, všecko v pohodě a happy, tak nevím, jak bych se cítil, nebojte se, o kolonách víme, myslíme na vás a zdravíme taky všechny, co jste za volantem, ať už je to pracovní řízení a pracovní cesta a nebo vaše vozidlo a soukromá jízda. Jezděte opatrně a kolonám se pro jistotu vyhýbejte, pokud to jde samozřejmě. Já posílám do éteru další muziku, jaká to bude, to už prozradí někdo z telefonní linky. Haló, haló, kdo je tam?
2: Tomáš Werner.
1: Tomášek vybírá další pecku. Tome, co si zahrajeme?
2: S ní pustíme si Pink.
1: Pink je připravená.
2: Ten složitým názvem.
1: Název neříkej, já už to vím. Bude Pink, hotovo.
2: No, bude Pink.
1: Pink je připravená. Je to tedy, přátelé, skladba You and Your Hand, ale píše se to U plus UR Hand a lidem to dělá docela problémy. Takže Pink bude pro koho?
2: Je to pro tebe. Mimochodem všechno nejlepší.
1: Je, další gratulace. Děkuju, Tomášku. Já děkuju moc krát. Vážím si toho.
2: No, díky. Já jsem se zkoušel dovolat do Freeboxu a nedovolal jsem se.
1: Teď se zdovolal.
2: No, včet.
1: My tě teďka taky trošku jako ztrácíme, možná horší signál, nevadí. Tomášku, důležité je, že jsme se dovolali dneska, že jsi vybral písničku. Já ti moc krát děkuji jak za song, tak i za tvoje přání k narozeninám a jsem rád, že posloucháš Free Radio a že jsi mě to stihl dneska vzkázat. Díky moc a měj se hezky, Tome. Ahoj.
2: Díky, Lukáčku. Ahoj.
1: Ahoj.

0: Pink je připravená pro všechny posluchače Freeradia. Za okamžik taky Memories, Vice a SK. Další zka se tady od Petra. Petr napsal: Lukino, zdarec, tvůj příval energie je fakticky skvělý. Leňa měla pravdu, tak chci pozdravit i tu Leňu a všechny posluchače Freeradia, co si tě rádi pouští. Hoď mi tam prosím tě nějakou pecku od DJ Freshe a jinak ať ti to dál hraje, závorka, ať ti to taky mluví. No dneska prosím vás, hlasivky jako dostávají zabrat, já se snažím, ale je to bohužel slyšet. Takže speciálně od Petra DJ Fresh, měl jsem po ruce skladbu The Feeling. Takže Peťovi posílám tuhle nakopávku, moc krát děkuji všem za objednávky, za vzkazy a přeju posluchačům Freeradia hlavně klídek, úsměv na tváři a pohodičku na fríčku. Hezké odpoledne.
1: Freeradio. Freeradio. Freeradio. 107

0: Box na Free Radio.
1: Jedna pecka za druhou, vůbec nemá smysl to nějakým způsobem přerušovat nebo narušovat nebo zdržovat. Jedeme dál. 18. hodina, k tomu 5. minutka. Před námi věc, na kterou se moc těším. Je to novinka Gone Too Far, spolupráce Chase and Status a taky Debbie. Ale ještě předtím je tady prostor pro vás, tedy pro volající fríčkaře. Linka je volná, kdo pak je tam? Halo.
2: Halo, je tady Cunda, který zdraví všichni posluchače a tebe Luky.
1: Tak, já mám dneska jakoby špatný hlas, tak to řekni celý za mě. Jak se máš, co děláš, co budeme hrát, pro koho to bude, máš slovo.
2: Jak se mám, výborně. Co jsem dělal, tak sekal jsem další část zahrady, takže to už mám za sebou, tak mám teďka zase na pár dní pokoj. Teďka sedím na zahradě, dávám si víno, který jsem dostal a užívám si Free Radio. Dáme si od doktora Bombe, Kalaguta a bude to pro mě, pro Michala Pekerose, pro Michala Domedlova a pro všechny myšáky, myšpulíny, prostě co mají dneska svátek.
1: Já vím, že máš svátek. Já to vím! Všecko nejlepší! Jednak tobě a všem taky Michalům, Myšákům a tak, jak jsi to sám řekl. Prosím tě, řekl jsi to nádherně, výborný vstup, čověče. Za chvilku jsou bez práce s takovou. Ale zaujala mě jedna věc, říkal jsi tam takovou větu, já jsem posekal druhou půlku zahrady. Prosím tě, tady to mě zajímá, jo. Jaký jedeš vzor, čověče? Kolečka nebo máš šachovnici, nebo co jedeš na té zahradě?
2: No hele, jedna část zahrady je prostě tak jak fotbal, rovně, prostě rovinky.
1: Angličan, no anglický trap.
2: A druhá část zahrady, to je slalom.
1: Tam je to slalom.
2: Tam jsou stromy a to jako nevíš kurkám.
1: A teďka ještě prosím tě, čím sekáš?
2: No hele, ty rovinky sekačkou a ten zadek, jak už jsme se jednou bavili, klasickou kosou.
1: Fakticky, umíš to, jo? Kosa, brousek, a jedeš, jo?
2: Jo, tak ono je to rychlejší mezi těma stromama.
1: Je to rychlejší, je to pravda. Přátelé, vzručný Michal Culda, který má dneska svátek, vybral doktora Bombe a my si to jdeme pustit. Michale, Culdo, moc krát děkuju, měj se krásně a ti to pořádně seče. Ahoj.
2: Taky děkuju, opatruj se, ahoj.

0: Krásná spolupráce. Přátelé, tohle byla spolupráce Gone Too Far, tedy Chase and Status a taky Debbie. Za mě osobně se to hrozně povedlo, je to melodický, je to chytlavý, je to zkrátka skladba, která mě osobně oslovila. Jak to bude s touhle peckou do budoucna, to můžete rozhodovat i vy sami během hlasování do hitparády na freeradio.cz/top107. Teď už ale 7:15 a my máme další objednávky tady. Mrkneme se do aplikace, kdo nás zdraví a zdraví nás Michal Bajkeros. Už tady o Michalovi dneska byla zmínka, je to tak, ano. Nazdar, zdraví Michal Bajkeros Lížený, chtěl bych zahrát Lucenzo Limoncello. Dodatečně ti přeji vše nej, hlavně zdravíčko, pak to nechám zahrát pro všechny, kteří ladí a ještě bych chtěl zahrát sobě a všem Michalům k dnešnímu svátku. Děkuji. Michale, já moc krát děkuji za gratulace a věnování tobě samozřejmě. Všechno nejlepší k dnešnímu svátku i ostatním Michalům. A jako další píše Pavel. Ahoj Kiluky, jsi nejlepší, no takhle, jako nejsem, pořád, jako dělám to tak, jak umím, ale chodí taky e-maily, které třeba nejsou úplně pochvalný. Na to se připravte, já vím, že tady občas čteme jakoby pochvalný e-maily, ale říkám jako na rovinu, nechodí jenom pochvalný e-maily, ale těchhle si moc vážíme, těch vzkazů, jako nejenom já, ale všichni moderátoři a jsem rád, že pro Pavla to teda znamená to, co napsal. Zahrál by si, prosím tě, písničku od Tiesta, jakoukoliv, byla by i pro tebe k narozeninám, takže Pavlíku i tobě, moc krát děkuju a taky pro všechny, co poslouchají. Díky, Pavel z Jaroměřic nad Rokytnou. Zdravíme Jaroměřice a jsme rádi, že Pavel poslouchá. Lucenzo, Limoncello, Tiesto, za okamžik s petardou, bum. Pavel psal jakýkoliv Tiesto, no a za okamžik další songy, které vybíráte. Hezký podvečer.
1: Hrajeme podle tebe. Freebox na

0: Předělávka Don't Stop Believin', tentokrát Rio a Diplo. Každopádně vy, co znáte historii tohoto songu, tak možná třeba pro mladý je to dneska jakoby novinka, ale původně samozřejmě Journey, americká skupina, která vlastně skladbu Don't Stop Believin' vydala jako svůj jeden z nejúspěšnějších singlů a vydávala to v roce 81. Tak prosím vás, Don't Stop Believin' v roce 1981 vylítla jako tahle skladba jako originál. Tak jenom abyste věděli historii toho songu, kterou předělali společně Rio a Diplo. No a já už teď opět sahám tady na telefonní linku. Někdo další bude objednávat muziku. Halo, halo, kdo je tam?
1: Honza, čau.
0: Honzo, čau, hezký podvečer. Jak se vede?
1: Tak jedu z práce, takže dobře.
0: To je ta příjemnější cesta.
1: Každému, kdo jede z okny, se vede dobře.
0: Je to tak, je to tak. Teď na cestu nějakou pecku pro tebe. Co vybíráš?
1: Právě, já potřebuji něco rychlejšího, protože musím ještě stihnout do kšeftu na 7. a mám pár kiláků ještě před sebou.
0: Dobře.
1: Chtěl bych Sara Pertotiamo s remixové verzi, rychlejší verzi.
0: Ano.
1: A poslal bych to Teři, která dneska má 10. narozeniny. Pak bych to poslal Sinátorovi, který chudák je nachtypanej. A protože díky tady tu rychlejší verzi jsem se dozvěděl díky našemu premiérovi, tak jemu to pošlu na dálku, aby kluk dneska to zase ustojí. Zase jak si zvládne, tak aby to si zase mohl večer pustit.
0: Děkuji za výběr songu, muzika je perfektní.
1: Do čeho chceš šlápnout, do babiše nebo do kupky, že?
0: Já ti rozumím, přesně, já jsem jako smířen s tím, co jsi nám teďka právě povykládal. Mně se totiž jakoby líbí, že ty jako nezapomeneš na něho, asi nikdy. A další věc, která se mě v tom vzkazu líbí, je, že já jsem měl narozeniny včera, tvoje dcera slaví dneska narozeniny a tohle se budu asi po zbytek života pamatovat, protože když je někdo 29 a vy jste 28, tak vám to v té hlavě zůstane. Sinátora, zdravím, je mi líto, hlavně ať se brzo uzdraví a dá se brzo dokupy, protože mu musí doma skřípat zuby nejenom kvůli té nemoci, ale kvůli tomu, že ségra slaví, má party a on je chudák nemocnej. Tak jenom, a co
1: on
0: všichni...
1: On ještě má hrát fotbal, chudák, a je tady z toho takový nějaký nachcipaj, tak doufám, že bude trošku v pohodě brzo.
0: Bude to dobrý, dávejte na to pozor, hodně teplýho čaje, ať se oblíká vitamíny a ve fotbale držím palce. Honzo, díky za pokec, šťastnou cestu, jasně. Ať to stíhneš do kšeftu, měj se krásně, ahoj.
1: Jo, měj se, ahoj.

0: čím si vylepšit neděli.
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
3: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: Vyhněte se těmto situacím.
1: Nadešel čas na pravidelnou kontrolu vašich vozů před zimní sezónou.
0: Nezapomeňte zkontrolovat kvalitu autobaterie, funkčnost brzd a stav provozních kapalin.
1: Šťastnou cestu vám přeje Free Radio.
2: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
3: Autonova Brno. Na ulici Masná. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.autonova.cz

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pětikilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Free Radio.
1: Posloucháte Free Radio na 107 FM na internetu nebo taky v aplikaci. Ladíte aktuálně Freebox, tedy pořad písničky na přání s Lukinem. Lukin vás zdraví, krásný večer, pokud možno klidný a plný dobré nálady. My si krátce před sedmou podíváme na další objednávky a taky na vzkazy, které posíláte směrem k nám do studia Free Radio. Připravená je BB Rexa, David Guetta, Sad Girls. Katka napsala, ahoj Lukášku, chtěla bych si dneska zvednout náladu a myslím, že ty jsi v tomhle profesionál. Zahraj prosím od BB Sad Girls pro mě, pro moje děti a taky pro celé Free Radio. Děkuji Katka. Katko, muzika už letí za tebou. Další objednávka bude Emily a Justice. Cítím vůni lesa.
2: Cítím vůni lesa.
1: Krásný úterní večer do Brna. Zdravím hlavního Big Bose Lukyho alias Syna Božího. To jsou prosím vás texty. Díky moc za pozdrav. Krátce a jednoduše poprosím o písničku Borovička. U nás na Vysočině jsou už dny pomalu chladné, tak je třeba chystat medicínu. Mějte krásný večer a dávejte na sebe pozor. Zdraví Jakub Žár nad Sázavou. Jakube, děkujeme. Tak za okamžik Borovička od Jakuba, no a k tomu novinka od Galantis 1, 2, 3, 4. Ještě jednou krásný večer všem na 107 FM, hlavně ať se vám Freebox hezky poslouchá a ať máte dobrou náladu s Free Radiem.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Box na Free Radio.
1: Muzika, la muzika. A ta nejlepší muzika, tak jak to máte rádi. Objednávejte songy, posílejte do éteru pro sebe nebo pro někoho druhého. Freebox každý den, pondělí až čtvrtek, vždy od 17. do 20. hodiny. Teď se podíváme na další objednávky, nebude to aplikace, ale bude to telefonní linka. Kdo pak je tam? Halo, halo?
2: Posluchač Martin.
1: Martine, my tě zdravíme, jako my jako, abys mě jako rozuměl, jako Free Radio, ne jako my jako veličenstvo, jo?
2: Tak, jasně, já poslouchám, proto volám.
1: Tak velký se ještě necítím, ale jsem rád, že voláš. Martine, spousta lidí dneska volala na cestě z práce, po práci, jak já vždycky říkám, po práci je třeba mít legraci a zeptám se i tebe, prosím tě, jsi v práci nebo máš po?
2: Dneska jsou doma.
1: Dobře, a dneska jsi nebyl teda v práci?
2: Dneska se nebudu sáci, až zítra budu.
1: Až zítra, takže dneska volníčko, pohoda, no ano. Stress, Free Radio a tvoje oblíbená muzika. O jakou muziku se jedná, co to bude?
2: Novinka od Borise Brejcha.
1: Boris Brejcha udělal skladbu, kterou naspívala Čemu taj Sage. Bude to strašně složitý, než se to lidi naučí. Možná se to lidi ani učit nebudou, protože když je něco komplikované, tak máme tak nějaké lidstvo ve zvyku se tomu spíš vyhýbat, než se to jako učit a procházet tím trním. Každopádně, rozhodně se dobře pamatuje Boris Brejcha, je to opravdové velké jméno. Je to výborný DJ, výborný producent a nemám nic, co bych mu vytkl v celé jeho kariéře. A jeho skladba se jmenuje Nestresujte svou mysl. Don't stress your mind. Takže jenom abys do budoucna věděl, jak se to jmenuje, tak prostě řekneš Boris Brejcha a nestresovat mysl, nebo don't stress your mind. U mě je důležité, že vím, že to bude Boris Brejcha. Pro koho to bude, to už nám řekne Martin.
2: Pro všechny, co jsou doma, pro všechny, co jsou na cestách, pro všechny kurýry, pro všechny DJ, pro všechny v gastu a i pro tebe.
1: Moc krát děkujeme, Martine, posíláme ti muziku. Ahoj.
2: Díky, čau.
0: Free Radio. Hudební novinky.

0: Semajka.
1: A v pátrání opět začalo.
0: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
1: Je tvoje?
0: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
0: Pátráme od rána do večera. Na

Tak, hrajeme na přání, hrajeme podle vaší chuti, podle nálady a podle toho, co máte rádi. Mám tady objednávku, kterou posílá Monča, napsala to, co jsme dneska už několikrát řešili. Luky, kdyby se chtěl zeptat, já jedu na cestě z práce. Mohla bych vás poprosit, jestli by šlo zahrát Bus Station, tomu jsem se dneska právě vyhnula a vzala jsem si autí. Na cestu mi prosím, zahraj tuhle pecku, budu moc ráda, zdravím tebe i vaše skvělé Free Radio. Přátelé, to je tak hezký vzkaz, já jediné, co k tomu můžu jakoby říct, tohle prosím vás, spíšte klidně jako častěji.

0: Box na Free Radio.
1: Krásný podvečer pře Free Radio 107 FM, Looking zdraví od mikrofonu, sice hlasivky nejsou úplně 100%, ale snažím se, aby jsme to dotáhli do konce a aby vás to nějak nerozptylovalo. Další muzika už je připravená, k tomu taky nepříjemná informace a čerstvá zpráva z dopravy. Je to zhruba 25 minut stará informace, buďte opatrní, Brno, ulice Poříčí na křižovatce s ulicí Vídeňská, takže Poříčí Vídeňská, je tam srážka dvou osobních aut, počítejte se zdržením. Nepříjemnost Poříčí Vídeňská, buďte opatrní, pokud míříte do této oblasti. A další objednávka je tady od Teresky. Tereska píše: Lukášku, moc prosím, mohl bys zahrát pecku Bangaranga, tuším, že to zpívá Dara. Tušíš správně. Je to Dara. Chtěla bych to poslat hlavně k vám do rádia, taky pro mýho brášku, všem lidem z Brna a taky všem, co mají rádi Frýčko. Děkuju za song a měj se krásně i ty. Já myslím, že Tereska to napsala moc hezky. Ano, Dara Bangaranga připravená. Freebox pokračuje za okamžik vtípek.
0: Hrajeme podle tebe Freebox.

0: Ruky ho vtípek.
1: Na naší planetě nejvíce lidí zemřelo kvůli těmto třem knihám. Bible, Korán, Atlas hub.
2: Free Radio, Free Radio, tvoje denní dávka energie na

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
1: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
2: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
4: Free Radio.
5: První v Brně s nejnovějšími hity.

0: vyhněte se těmto situacím.
1: Nadešel čas na pravidelnou kontrolu vašich vozů před zimní sezónou.
0: Nezapomeňte zkontrolovat kvalitu autobaterie, funkčnost brzd a stav provozních kapalin.
1: Šťastnou cestu vám přeje Free Radio.
2: Hledáte nové auto, motorku nebo servis, na který se můžete spolehnout? Zastavte se v Autonově. Najdete u nás skladové modely Škoda a přes 200 prověřených ojetých vozů. Postaráme se o prodej i servis motorek KTM a GasGas. Samozřejmostí je autorizovaný i pozáruční servis vozů Škoda, Volkswagen i Volkswagen užitkové, včetně oprav po nehodě. Autonova. Už více než 50 let na masné uzvonařky. Více na autonova.cz.

0: sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. www.freeradio.cz. Nejlepší po všech stránkách.

0: Free Radio.
1: Krásný večer přeje Free Radio 107 FM, tohle byla naprosto úžasná zpěvačka Alessandra Amoroso. O něm se tady jakoby v Česku o ní moc nemluví, má jako super songy, má mnohem víc muziky, než mám já tady k dispozici ve studiu Free Radia. A je to opravdu jako oblíbená italská zpěvačka a její hlas je prosím vás naprosto skvělý. Takže mezzorotto, to je něco jako můj hlas, ono to z italštiny v tom překladu znamená něco jako napůl rozbitý, nebo napůl pochroumaný, nebo polovičně polámaný, takže jak říkám, mezzorotto, něco jako můj hlas dneska. Já si jdu prosím vás odpočít. Ať to máme zítra s těma hlasivkama o něco lepší. Dám si doma čajíčky, mám na to různé pastilky, různý cucátka a tak dále. Tak nebojte se, dneska přišlo několik vzkazů, lidi se mě ptali, prosím tě, co Luky, zase nemoc? Nemoc ne, 3 dny v práci a po 3 dnech pak ještě oslava narozenin, takže bylo to velký, jak se říká lidově. Teď už ale závěr Freeboxu. Pojďme se podívat na ty songy, které jsem pro vás připravil. Bude tady novinka Whisper a Joel Corey z Velké Británie. Tomu taky Reality a Lost Frequencies. A říkal jsem si, že by to chtělo na závěr dnešního Freeboxu za odměnu pro vás, pro všechny, něco veselého a o to se postará Pharrell Williams. Happy! Tak ať máte krásný večer, hezký zbytek dnešního dne. Doufám, že vás čeká samý odpočinek, dobré jídlo, dobrá společnost, dobrá muzika. Mějte se krásně, žijte naplno, laďte Free Radio. Lukáš Bartl se s vámi loučí a přihlásím se opět zítra po 15. hodině. Do té doby užívejte poslech na 107 FM. Ode mě je to dneska všechno. Na závěr tedy Joel Corey, Lost Frequencies a taky Pharrell Williams Happy. Ať jste happy, jak dva grepy. Zítra, čau.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: čím si vylepšit neděli.
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Paffendorf?
0: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho.
3: Nastraš uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Free Radio 107 FM.

0: Majíte.
1: A pátrání opět začalo.
0: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000 bankovky.
1: Je tvoje?
0: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my

0: pěti po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Paffendorf?
0: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho.
3: Nastraš uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: Baví tě řídit? Poznávat nové lidi a chci si vydělat i dobré peníze? Tak si Impuls hledá nové řidiče a řidičky. Záleží jen na tvém volném čase. Jezdíš, kdy se to hodí tobě. Ráno, večer nebo o víkendu. Nabízíme férové podmínky, moderní dispečink a podporu zkušeného týmu. Chceš sedět za volantem místo doma na gauči? Zavolej 14014 a přidej se k Taxi Impuls. Taxi Impuls. Nechej svůj čas vydělávat.
1: B2Kán. Filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Kán je zpět. 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zvěgenčeva. Hypnotickou noir Odysseu, Její soukromé peklo od Nikolase Windinga Refna nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Šabanu Sadát. Filmová přehlídka B2Kán. Od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b2can.cz.
2: Free Radio 107 FM.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Paffendorf?
0: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho.
3: Vyhněte se těmto situacím. Nadešel čas na pravidelnou kontrolu vašich vozů před zimní sezónou. Nezapomeňte zkontrolovat kvalitu autobaterie, funkčnost brzd a stav provozních kapalin. Šťastnou cestu vám přeje Free Radio.
4: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
5: Autonova Brno. Na ulici Masná. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.autonova.cz

0: sobě. Rychle volej studio 790 10707 a 5kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

ce soir, danse avec moi. Suis mes pas.

0: Marika.
1: A pátrání opět začalo.
0: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000 bankovky.
1: Je tvoje?
0: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
0: Pátráme od rána do večera na 107 FM.

0: A v pátrání opět začalo.
1: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000 bankovky.
0: Je tvoje?
1: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
0: Ztracená bankovka Free Radio.
1: Pátráme od rána do večera na 107 FM.

s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Hey puppy, meet me in Europa.
1: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci.
2: Staň se členem naší rádiové party.
1: Stáhni si naši novou

to water the flowers. I wanted to remember music is my best.